Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
1: Kecáš, ne. Kecáš. Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: Pane, to je na infarkt.
1: Iveta.
3: Ty jsi dobrá.
1: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: živých hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná. Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotsky, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Slíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Tady je Mrázek už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím, pošta.
0: Dobrý den, tady je Mrázek už jedná. Prosím vás, kdo u vás odpovídá za distribuci tisku?
2: Co potřebujete?
0: Já mám trošku problém s distribucí novin vaší.
2: Jaký problém? Chodí vám pozdě, nebo co máte za problém?
0: Chodí brzo. Moc brzo.
2: Vy si stěžujete, že vám noviny chodí brzo, jo?
0: Já si stěžuju, že mi noviny chodí brzo a chci, abyste to udělali přítrž.
2: Jak jako brzo vám? Já tomu nerozumím.
0: No, chodí mi dneska, mi třeba přišli zejtřejší noviny. Se zejtřejším datem.
2: No a teďka po mně chcete co, pane?
0: Hejte se, já jsem sportovní fanda, já sázím na fotbal, na hokej a jako vy mi pošlete zejtřejší noviny, kde já se dozvím, jak ty zápasy dopadnou? Jste normální nebo co?
2: Dneska máte ve schránce noviny na zítřek, jo?
0: Přesně.
2: To snad není možný.
0: Jo, no jak to že ne? No minulý týden třeba by přišla příloha magazín a ten je z července. A tam byly výsledky mistrovství světa, čili já prostě už vím, kdo je na prvním místě, kdo na druhém, kdo je na třetím. To úplně ztratí tu dramatičnost, ty zápasy.
2: Je, a prosím vás, mohl byste mě kousek přečíst?
0: No tady, ano, není problém, tady mám třeba výsledky parlamentních voleb, komunisté získali překvapivě 98% všech hlasů.
2: Prostě.
0: Zeman se stěhuje do Německa po volebním neúspěchu, Klaus je k nenalezení. Má vypnutý telefon a není prostě k nalezení. No, tak tohle mi chcete posílat, jo?
2: Ale já tomu nemůžu pořád věřit.
0: Lucie Bílá se rozvádí po třech měsících manželství. Tady to je černý na bílým.
2: Prosím vás, já dělám na poště 20 let, ale to se mi ještě nestalo, že by někomu dnes přišly zítřejší noviny.
0: Víte co? Řekněte vašemu řediteli, že já tam teďka přijdu k vám na poštu, vemu ty sebou ty noviny, omlátí mu je vo hlavu a hned si v nich může přečíst o tom, jak se mu je omlátil vo hlavu. Poněvadž tady o tom už píšou reportáž.
2: Prosím vás, já se tady na to zeptám a my vám dáme vědět.
0: Není problém, já přijdu včera, jo? Naschledanou.
1: Evropa 2.
3: Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 6, 0, 0. Ahoj!
1: Nazdar!
0: Zprávy Evropa 2.
1: Dobré ráno. Poslanci v prvním čtení schválili vládní návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na příštích 5 let. Jeho zrychlené projednání ale opozice vetovala a chystá se také předložit několik pozměňovacích návrhů. Někteří opoziční poslanci žádají spíš snížení takzvaných náhrad. Na těch si zákonodárci ročně přijdou i na více než 2 miliony korun. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Sněmovna podpořila novelu koaličních poslanců, která míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking.
0: To už říká drink spiking.
1: Má to svůj výraz.
0: Teď v 6 hodin ráno, ještě za tmy, před víkendem, nádherné téma.
1: Přidat někomu něco do pití.
0: Tak.
1: Dáš si kávu?
0: No ale...
1: A já ti tam tajně přidám mléko.
0: Teďka jsi to řekla, tak si asi to udělám sám, tu kávu.
1: No.
0: Ale už jsme to tady říkali, ale pamatuju si na příběh jedný holky. Já nevím, jak to mám říct, aby to bylo pochopitelné. Řešilo se to, že holkám občas, nebo takhle, mluví se o tom, že se to děje.
1: A tak samozřejmě, to jo. Nazývej věci pravými jmény.
0: Tak to řekni, tak to řekni.
1: No, tak řešilo se to, že se na diskotékách holkám do pití vždycky tak. Dá nějaká droga, aby byl povolnější.
0: Tak.
1: V tomhle my jsme vyrůstali.
0: V tomhle my jsme vyrůstali, přátelé. A jedna moje kamarádka nebo známá, nebo už nevím, kde to bylo, ona říká, tak já nevím, já celý život nechávám ty drinky schválně na stole samotný a odcházím na dlouhý návštěvy záchodů.
1: A pořád
0: doufám, že mi tam někdo něco hodí. A nic. Fakt ale. Reálný.
2: Ranní show Evropy 2.

0: 6.05, my pokračujeme ve zprávách. Jinak, přátelé, já se omlouvám, ale já to musím říct. Katka Říhová. David Jordán je tady s kamerou. Je překrásná. Ona je teda vždycky překrásná, ale dneska je jak z filmu.
1: Vážně?
0: Normálně, já, jako měli bychom teďka dělat zprávy, ale to nejde. Hněvko, Lucko, prosím tě, Lucko, pojď k nám. Pojď k nám, Lucko. Dobré
2: ráno.
0: Vypadáš výborně, Lucko, jo? Nicméně, podívej se dneska na Katku.
2: Ano.
0: Jak vypadá?
2: No dobře, jako vždycky.
1: Ty seš miláček.
0: Ne, takhle nevypadá vždycky. Takhle
2: ne.
0: Dneska je to nevidí.
1: Já jdu dneska do televize.
0: Jo, aha.
1: Já jsem se připravila.
0: Takže to není kvůli ranní show.
1: Je to samozřejmě především kvůli ranní show.
0: Přátelé, představte si Katku, vypadá asi takhle. A pojď, umíš to zaspívat? A jedem. Some loving.
1: Umím, no, ale perfektně.
0: A umíš, jo?
1: Ne. Tak jste to viděl, ne?
0: Přátelé, znáte takovou tu emoci? Lucka, výborně tady dneska. Mimochodem, Lucka Hněvkovská vlastně byla naší Katkou.
1: Jistě.
0: Kolem roku 2000.
2: No, už je to pár let.
0: Když se podíváte na dokument,
1: no jo.
0: Tak tam vlastně Lucie je. Video z roku 2002 a tam je vlastně Katkou, tady Lucie. Ty úžasný, tady furt jsteš, Lucko, ahoj.
2: Ahoj.
1: teda vlastně nejenom úžasný, že tady stále seš, ale že jsi ještě nikoho nezažalovala. Potom se
2: ještě
1: odehrálo
2: v tom
1: dokumentu. Víš, jakože optikou dnešní doby měl by si problémy.
0: No, mohla by si zpět, ale my jsme tě vlastně ani neobtěžovali, viď?
2: Jo, ale kolik bych se mohla vypřískat? Kolik?
0: To by si to musela klasicky, jak to ty holky dělají, vymyslet.
1: Musela by se na to mít nějaký důkazy a bohužel to nikdy nikdo nenatočil.
2: To nikdo neviděl nikdy.
0: Ne, pane, samozřejmě jsou případy, že se to asi fakt jako dělo. Teďka včera ve zprávách bylo, že ten Harvey Weinstein
1: ano.
0: Že dostal 1000 let asi.
1: No, dostal dalších, jemu je 74 a on dostal k těm svým trestům dalších asi 15, takže už mu to vychází se do 150, no.
0: No, ve zprávách přímo tam někdo říkal, no, vypadá to, že stráví ve vězení dokonce...
1: Zbytek života,
0: jo. To jsi říkala ty?
1: Jo.
0: No, mně to přišlo zlý, jak můžeš vidět, kolika let se dožije? Jo? Jako to nemůžeš vědět, že by si takhle říkáš, jako že už jako je to...
1: To je pravda, protože ta medicína jde hrozně dopředu tak. A mě říkají, že díky té AI do 5 let vyléčí všechny nemoci.
0: Tak vidíš,
1: no,
0: třeba se ještě Harvey vrátí a může prohnat nějakou tu sukni. Já jsem doma zkozubovatěl, to je ofiko.
1: No jo.
0: Já potřebuji něco probrat ještě. Ranní show, dobré ráno, jak se máte? Prosím, dejte si telefon k uchu. Musím říct teda, že tyhle ty začátky jsou vždycky takový jako živelný.
1: Tak.
0: Povídejte.
3: Zdraví vás z Chorvatska.
0: Vy jste v Chorvatsku.
3: Jdeme tady na Dubrovník, na Makarskou.
0: No.
3: A poslouchám vás. A chtěl bych se zeptat, jestli by ta Katka nemohla zaspívat to Boogie Boogie, to španělský.
0: Počkejte, tady
1: Boogie Boogie ve španělštině?
0: Všimněte si, že tady už teďka to je další level, že lidi si neobjednávají písničku na psání, objednávají si, aby teta Katka zaspívala. Je o tebe zájem? Já vám, přátelé, pro vás zprávu, já ji otevřu. Jo? Bylo to překvapení pro Katku a teď se to ale perfektně hodí. My 1. října vracíme do ranní show rubriku Jukebox. Kdy jo. Katka zpívá. Teď se to Katka dozvěděla ode mě.
1: Uh-huh. A jakoby můžu se zeptat, s kým se to konzultoval?
0: Jo, chtěl jsem se tě zeptat, miláčku, promiň, já jsem naučený z domova. Zlato, napadlo mě, co si o tom myslíš, Katko, že bychom vrátili do vysílání Jukebox?
1: Já myslím, že ne, že to není moc dobrý nápad.
0: Vidíš, a takhle končí prostě demokracie. To je prostě hrozný. Není důvod to zbytečně konzultovat ty věci s lidma. Jako.
1: Milí posluchači, já bych tě strašně ráda udělala radost, ale mám pocit, že to, co po mně chceš, já bohužel neumím, ale vzhledem k tomu, že jsi zmínil Chorvatsko, tak bych mohla nabídnout.
0: Je dobře, já ještě, mimochodem, co jsi myslel Boogie Boogie? Nemyslel jsi takový to Aserehe? Aha.
1: Jo, aha.
0: On myslel Aserehe. On myslel, já to poznal.
1: Boogie Boogie.
0: Ne. On myslel Aserehe. Já už čtu v našich posluchačích. On řekl ve španělštině totiž. To mě totiž jakoby navedlo na správnou stopu.
1: To v tom případě není nejmenší problém.
0: Nejmenší problém. A jako živě?
3: Jasný.
0: Hele, ale to takhle, to se nám tady rozmáhá takový nešvar, že takhle si budou jakoby lidi volat, ale jako budou si přát takový...
3: Já se omlouvám, ale tak ne. Se tak napadlo.
0: Ještě nám řekni, promiň, co děláš sakra v Chorvatsku?
3: Jedeme na prodloužený víkend.
1: Ještě na víkend.
0: To je nápad, tyjo, to je vlastně nápad.
3: Cesta perfektní, nějaký služení, ale jinak
0: to bývá. Ale že seš tam, to, že ty máš teda hodně prodloužený víkend, protože jsi tam seš už v pátek u Dubrovníku, to jsi musel vyjet ve čtvrtek, ne?
3: No, já jsem v noci, o půlnoci z Brna.
0: Z Brna, tak to chápeme. Lucko, vydrž, potřebuji něco probrat. Mm-hmm. A teď teda na přání. Katko, promiň.
1: Dobře.
0: 6.11, živě.
3: Zavěšuju a pouští, protože to mám na telefonu.
0: Jo. Rádo se stalo.

0: krásný.
1: Tak. Wow. Šest ráno, ty
0: 13. Co se tady za těch 13 minut...
1: Trapnutí bylo učiněno za dost a...
0: Ne, ale to bylo napřání pro pana.
1: Ano, ano. Tak
0: mimochodem skvělá ta inspirace, ne? Jakože je do Chorvatska na prodloužený víkend.
1: Já myslela, že mi chceš pochválit výslovnost, že chci říct. Skvělá výslovnost.
0: Taky výslovnost. Byla tam nová slova, která jsem při prvním vydání...
1: tam se po každý objeví nový slova, víš? Ty máš ten rámec, ty tak nějak jako prostě notorecky víš, jak to zní a prostě pak se tam různě dosazuješ různý slovíčka.
0: No, máme tady pořád naši Hněvku, Lucii Hněvkovskou, a já jsem se vám chtěl něco probrat a já si musím vzpomenout, co? Já si musím vzpomenout, co jsem chtěl probrat, co pak...
1: Že byla v tom dokumentu, že tam byly takový nevhodný okamžiky.
2: Tu žalobu, že se pisujeme.
0: Byla tam nějaká ta pomáda, jsme řešili...
1: No...
0: Ty bláho. Já jsem to měl celou dobu na jazyku a teď jsem to zapomněl.
1: Nicméně, musím si to psát už.
0: Musím si to psát asi. Musím si to psát. Tak dáme píseň. Dáme fakt píseň. Konečně tu pomádu, když vypadáš jako z pomády.
1: Dobře.
0: A já si vzpomenu.

0: Olivia Newton-John Zílová, Lucie, ranní show z počátku roku 2000, Děvkovská. Mám tady dvě holky dneska. Už jsem si vzpomněl. Tak, chtěl jsem s vámi probrat, jestli znáte tu emoci. Když se jako obléknete, obléknete se kvůli jako něčemu a někdo si myslí, že to je kvůli němu a ono se ukáže, že to tak není.
1: Jo. No.
0: Jo, tak... že vlastně...
1: To mi vždycky vyčítá manžel.
0: No, tak říkej.
1: Že se vždycky jakoby vypěkním, jenom když někam jdu. Vždycky říká, Ježišmarja, ty, to je úplně jiná osoba.
2: A to není kvůli
1: mě. Proč zase odchází?
0: Přátelé, budou zázraky přírody. To je pořád na České televizi. Ano. A Katka to tam jde dokázat, že existují zázraky přírody. Přijď tam a řekni, tak jsem tady.
1: To je dobrý.
0: Jo?
1: No, já mám připravenou jinou věc do zázraku přírody, protože včera jsem byla na trhání osmičky.
0: Yeah.
1: A to je, teda to jsem vám s váma chtěla sdílet, jo. Věděli jste, že existují i devítky a desítky?
0: Ne.
1: No, tak já jsem šla do toho vlastně křesla s takovou jako úlevou a už jsem viděla světlo na konci tunelu, protože to byla moje poslední osmička.
0: No.
1: Čtvrtá, pěkně vlevo nahoře, tak úplně se už tetelem blahem a říkám, tak už mi to vytrhněte a mám prostě vystaráno. A doktorka, to bych si nebyla tak jistá ve vašem případě. A ještě dodala to ve vašem případě. A ukázala mi rentgen, který mi dělala před zákrokem a říkala, vidíte tady, to jsou vaše devítky.
0: Ty máš devítky?
1: Já mám devítky.
0: To je víc než Lela.
1: No a to mám ještě čtyři ke všemu.
0: Ty máš čtyři devítky.
1: Jo.
0: To už je skoro jako gangsterská jako věta. Mám čtyři devítky.
1: No, to jsem vůbec netušila, že něco takové existuje.
0: To já taky ne. Takže teď nemáš osmičky, ale máš devítky.
1: Jo.
0: Takhle. Já ti gratuluju, že ti to vytrhli. Mě během ranní show vytrhli všechny zuby moudrosti.
1: No.
0: Nevím, jestli to je poznat.
1: Třeba máš taky někde schovaný devítky.
3: Zpátky do minulosti.
4: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to ve skutečnosti vypadá v některých zubních ordinacích.
5: Turus. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Ježišmarja.
6: Já mám takhle úplně nateklý zub.
5: Ukažte.
6: No jo.
5: Tak ukažte, no. No Ježíš, tak to budu muset zavolat doktora, to musí ven tohle.
6: Je, jako ven, jako...
5: Vytrhnout, no.
6: Ne.
5: No jo, musíme.
6: Musí, jo.
5: Ano.
6: A máte nějaký odborníka?
5: Ano, tady je.
6: Já se sednu, jo.
5: No.
6: A bude to rychle?
5: Bude to strašně rychle.
6: Ježíšme, a co tady dělá ta doga?
5: To je pan doktor Azor. Azore, tady, trhej.

0: zprávách 6.23, ranní show začala dneska zase v turbo tempu.
1: Ano, máme tady ještě sport. Druhého vítězství v sezóně se v předehrávce čtvrtého kola Tip Sport Extra ligy dočkali hokejisté Hradce Králové, kteří na domácím ledě přehráli Bílé Tigry z Liberce 5-2. Dvěma body za gól a přihrávku se na triumfu Mountfieldu podíleli útočníci Aleš Jergl a William Čacho.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D1 u Brna směrem z Vyškova. Nehoda je za sjezdem na Slavkov na 204. kilometru a Pražský okruh hlásí kolonu směrem k letišti na 11. kilometru na Radotinském mostě. Odklízejí noční nehodu, jezdí se tam pouze jedním pruhem.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes bude srážek méně než včera a také se nám začne konečně oteplovat. Ráno bude převládat polojasná až oblačná obloha. Během dne bude oblačnosti postupně přibývat a začne se tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. O víkendu se k nám ale začne od jihu dostávat ještě teplejší vzduch a teploty postupně vystoupí až na 22.
0: Ty bláho, takže léto.
1: Jo.
0: Malinký.
1: Létičko.
0: Ano. Bude to takovej babí podzim.
1: Ne, babí léto.
0: Babí léto.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Hraní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
0: Co jsme všechno stihli dneska už? 6.25, tam pán říkal v džinglu stay tuned. Možná to říkal nějak jinak, ale tuned. Stay tuned. Je to tak.
1: Amen.
0: Amen. Stay tuned, protože vidím Jakuba Koháka.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů kteří cestovali s ním.
15: Najděte.
16: Fun Play originál série se vrací.
17: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
16: Nová mise.
18: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
16: Nová výzva.
19: Ono se vždycky něco stane.
16: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Když si večer mezi 6. a 8. zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa
0: 2. Posloucháte na ní show na Evropě 2. Jsme zpátky a ve studiu Jakub Kohák.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Před víkendem naštěstí opět Jakub Kohák zde ve studiu.
2: Konečně jsou tu, dobré ranko.
1: No tak pojďme si říct, čeká nás prodloužený víkend.
2: No sláva.
1: Celá republika je již v prachu, protože v pondělí je 28. Co ty bys...
2: Co to je za významný den, pojďme si to připomenout.
1: Já, nějaký Václav je tam podle mě.
2: Je tam Václav?
3: Je to svatý
2: Václav. Václavíček?
1: Tak co ty bys si doporučil jako takhle jako únik, takhle babí léto, únik o jeden den delší, prostě je, víkend. Co ty děláš u těch prodloužených víkendů?
2: Já... Protože samozřejmě ten den navíc volna.
1: Ani fotbal není vlastně.
2: Já o jeden den navíc ležím na kanapě.
1: O jeden. On fotbal je nějaká reprezentace. Ani
2: hraje
1: nevím,
2: repre.
1: Ani nevím, co
2: Vámos
1: to je.
2: Česko, Vámos Česko. Pozor.
1: Ty sleduješ i reprezentační utkání.
2: Samozřejmě.
1: Není to ztráta času.
2: Já tak jako pořád čekám, kdy dostanu povolávací rozkaz. Protože takhle, jako musí se zkusit všechno.
1: Katko, co by si doporučila Jakubovi?
2: Co bys mi doporučila, to by mě zajímalo.
1: Ať tě zapojíme taky.
3: Mě nemusíte zapojovat, já bych doporučila určitě nějaký Eurovíkend, třeba Disneyland, tam by se ti mohlo líbit.
2: A kde to je v Evropě?
3: Paříži. No,
2: ano.
3: Vezmi děti, budou tě milovat.
2: To říkal můj kamarád, že mu přišlo rekomando, tam bylo napsáno, přišlo mi rekomando z Paříže, že už se nelíže. Jenom taková, mě to napadlo. No,
1: a to je, ale to je hezký nápad na víkend. To je hezký nápad.
2: To jenom mě to napadlo v souvislosti, jak jsi to řekla, mě to hnedka vyvstalo.
1: Hned v úterý nám prosím vás zavolejte, jaký to bylo.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
1: Když jsme u Paříže, pojďme si dát něco ve francouzštině. Zoli taxi. Vanessa Paradis.

0: čača. 6.37. Katka nabídla takovou možnost jet do Disneylandu na Eurovíkend. Ten stojí tedy u Paříže. Já bych to rozebral ještě.
1: Dobře.
0: Já jsem neměl nikdy tu čest, tak zeptáme se našich posluchačů 257-400-888 vaše zkušenosti s pařížským Disneylandem. Jestli to není moc takový jako na první dobrou, Katko, že teď na ten prodloužený víkend to napadne prostě celý svět a bude to nesnesitelný. Tam.
1: Jestli tak
0: tam
1: to není, nevíme.
0: Jestli
1: ale...
0: není lepší, tam je třeba nějaký ošklivý listopadový úterý.
1: Jo, až bude pršet, to jo,
0: ano.
1: To je lepší.
0: Déšť, sníh, listopad, úterý, brzo ráno. Že by ty fronty na toho Jacka Sparrowa, aby mohla být...
1: No, ale já to jsem tady přece říkala, že mám tu vychytávku, že jo, ty si můžeš koupit takový ty fast tracky a předbíhat ty fronty.
0: Dobře.
1: Málo kdo to ví.
0: Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak povídej.
2: U telefonu Lucie. Já jsem chtěla říct, že my jsme letěli do Paříže s dětmi, je to asi 3 roky zpátky.
0: No.
2: A hrozně jsme se těšili na ten wow efekt, na ten Disneyland, jak každý o tom mluvil a jak je to tam boží a je na něco všechno. A tím, jak jsme cestovali a opravdu jako ty...
0: Zhejčkaný, můžete říkat zhejčkaný klidně.
2: Ano, můžeme říct. Tak my byli opravdu zklamaní, včetně teda těch dětí, protože na takovou Mirabilandy, která je v Itálii, to prostě nemá vůbec jako...
0: Pozor, tak pozor.
1: Mirabilandy, já si to píšu.
0: Pozor, Katka si to hned píše. Zatím to vypadalo, že jste spíš rozežraní, jo? Ale teďka, jak jste inspirovali, já jsem se bál, že řeknete, no to musíte do Orlanda, nebo do LA, do Disneylandu. A vy jste nabídla ne, místo Paříže, ne. Itálii. Jak jste to říkala? Mirabil, jako něco jako zázrak, jo?
2: Mirabilandie.
0: Mirabilandie. Takže vy tvrdíte, že Mirabilandie je lepší než Disneyland v Paříži. 100%
2: je dokonce. Je to lepší. Byl brutálně ano.
1: Jestli je to i lepší než Miraculum, by mě zajímalo.
0: V Praze.
2: Jo, ježíš, určitě.
1: No, není to v Praze, to kousek za Prahu.
0: To byl humor.
2: I tím, jak byl prostě šíleně jako předražený, jak se tam hrozně těšili, tak jako to zklamání bylo velké. U těch dětí, já jako dospělá jsem to vůbec radši nekomentovala.
0: Víš?
2: Ale přišli ty děti, jako a to je 5 a 13 let, a přišli a řekli, že už tam jako po druhé jet nemusí, že jako dobrý, že to viděli, ale že jako mají hezký fotky na Instagram, co mi říká starší dcera.
0: Katka nemůže souhlasit.
1: Nezlobte se na mě, já nemůžu souhlasit a myslím si, že to je v nadsázce samozřejmě, neuražte se, ale je to trochu vaše chyba, protože vy jste to těm dětem vychválila.
0: Jo, to je chyba.
1: A oni čekali.
0: Aha. Oni čekali Disneyland celý.
1: Prostě, no.
0: Takhle.
1: Oni čekali zázrak a dostali prostě jenom obyčejný nádherný zábavní park s hradem, s princeznama, s promenádama a s božíma atrakcema, no.
0: Paní parkuje, takže prostě nebudeme jí zdržovat. Já jenom pro vás, jak parkujete, tak chci říct, že Káťa, nebo Katka tady, ona to hodnotí z pozice ne jako z vaší, ona to vlastně hodnotí z pozice nescestovalý peciválky.
1: Je to tak, já jsem vlastně byla prakticky jenom v Paříži, v Disneylandu.
0: A v tom Miraculum si byla, takže samozřejmě proti Miraculum vynikající, ne?
1: Ne, ale... Miraculum je taky super. Mně se vlastně líbí všude.
0: Mně se taky líbí. Je to tam super, no. A pak je taky Mayaland, je u letiště.
1: Ano, ano.
0: Ale já bych to...
2: To je strašně malinký park, to se nedá srovnat. Až navštívíte Gardalandy nebo Mirabilandy v Itálii, tak opravdu už jiné místa nebudete s dětma vyhledat.
0: My máme před barákem pískoviště. A můžu vám říct, vynikající, houpačka bez front, vstupný minimální, opravdu, tam jsou 2-3 bezďáci, dáte jim cíčko a můžete se klouzat celý den, jestli můžu doporučit.
1: Tip na prodloužený víkend.
0: Tip na prodloužený víkend. Mimochodem, paní nás vlastně z Francie šoupla do Itálie.
1: Jo.
0: A to je vždycky lepší. Takže děkujeme, ahoj.
1: Děkujem za tip.
2: Ahoj.
0: Chorvatsko, Francie, Itálie, to bude víkend.

0: Je neuvěřitelný, kolik volá lidí takhle v 6 hodin a 43 minuty. Podle mě všichni jedou teďka aktuálně, co budete dělat o víkendu. A
1: zábavní parky.
0: Inspirace. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, zdravím vás.
0: Tak povídejte.
2: Tomu Disneylandu.
0: Disneyland Paříž, povídejte.
2: My jsme tam byli s rodinou asi před rokem a musím říct, že to bylo super a že jsem si to i já jako dospělá užila. Ale chtěla bych ještě říct, že myslím, že to není ani tak o těch atrakcích, ale spíš, že si to člověk jako chce užít. Jo? Protože Leoši, jak jste říkal třeba s tou houpačkou, tak přesně, když ta atrakce jako nemusí být geniální, ale pokud to chci užít, tak to prostě užiju, ať je to jakýkoliv. Nebo co si o tom myslíte vy?
1: Jo.
0: Dobrý, dobře jste to řekla, hezky. Mně se líbí vlastně, že nám zavolá takhle sympatická holka jako vy. Pak před váma volala taky sympatická holka, já si rád povídám s holkama.
2: Aha, jo. Tak to je super. A já mám ještě jednu zkušenost, jestli můžu.
1: No.
2: My jsme minulý víkend byli v Mnichově, ale co dokonosti tam začínal Oktoberfest.
0: No.
2: Takže musím říct, že ideální kombinace atrakcí a jakoby takové kombinace Matějské a piva je teda Oktoberfest.
0: Takže byste vyrazila s dětma na Oktoberfest.
1: Ideálně.
2: Ne, my jsme tam jeli na fotbal a co do okolnosti pak další den byl Oktoberfest.
0: Hele, a kde jste sehnali lísky?
2: Máme známého, který to dokázal sehnat, ale to byla normálně první liga, jakoby Bayern proti Berlínu.
0: A dobrý, ne, Bundes?
2: Perfektní, miluju to. Skvělá atmosféra. To.
1: Měla jste preclík?
2: Ano, měli jsme preclík.
0: Tak,
1: vy si žijete prostě.
0: Vy si žijete, fotbal, preclík. Ani jste se nepozvraceli potom po té horské dráze?
2: Byla jsem tam s dcerou na horské dráze, ale bylo to taková jenom chvilička.
0: Chvilička.
2: A předtím, protože tam bylo velké kvantum lidí, tak jsem měla jenom jedno pivo, takže to dopadlo dobře.
0: Jedno pivo u nás jako 4 piva. Děkujeme za telefon, my jsme za chvíli zpátky. Ahoj!
2: Díky.
1: Pa, pa.
3: Mareš Katkařihová, ranní show Evropy 2. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za vyjednostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
4: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Ty jsi přijel novým autem? Jasně, z Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Auto Winkler Písek Fordy prostě umí. AutoWinkler.cz. AutoWinkler.cz. Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
12: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Chorvatsko. Představte si, že nám volal před chvílí pán.
1: Ano.
0: Volal nám pán, že vyrazil o půlnoci z Brna a teď už míří na Dubrovník. A my jsme ho normálně nějakým způsobem konfrontovali, jakože co to, a on, že prostě vyrazil na prodloužený víkend. To je taky skvělá inspirace. A když jsme u toho Chorvatska, tak pozor. O víkendu údajně, David Jordan zde přítomný nám to potvrdí, Davide, dobré ráno, údajně Česko hraje reprezentační fotbal s Chorvatskem.
1: No to nemyslíš vážně.
0: Je to možný.
2: Ano, je to tak. Hrajeme v sobotu.
0: A co to je?
2: Liga národů A, skupina A.
1: Co je to Liga národů?
2: To je taková soutěž evropských týmů, ty hrou proti sobě, je to rozdělen do 4 výkonnostních košů a Česko je v tom nejlepším koši, mezi elitou evropskou.
0: Jako kdyby hrála normálně evropská mužstva, jako je Barcelona, to znáš, ne? Hmm. Barcelona, Arsenal, Bayern Mnichov, akorát ty týmy nejsou kluby, ale reprezentační týmy.
1: Já bych pochopila, že jsme se nějakým způsobem dostali do koše. Ale...
2: Do toho nejlepšího.
0: Ale... Do toho nejlepšího.
1: Takhle, tohle je opačný koš.
0: Já ti vysvětlím, co je Liga národů. To je zdržování před dalším kolem normální ligy. Hele, to je jako když zbalíš holku a chceš s ní jít do postele. Mm-hmm. Jo, a ona si předtím ještě chce povídat.
1: Nebo se poznat.
0: A to vlastně možná není dobrý příklad. To není dobrý příklad, protože to už to zase začalo. Jo, to milování. Takže uprostřed toho milování. Chce mít prostě přestávku a si ještě zavolat s mámou třeba. Jo?
2: A dojít na záchod.
0: Dojít na záchod.
1: Dojít na záchod,
0: jo,
1: dobrý.
0: Jo, jo, líbačka bylo, všechno tuti, muti, ňuti, jo. A už to vypadá, že a najednou se čůrá, telefonuje se s mámou. Tak to je Liga národů.
1: No, tak jste mě týdny, nalákali teda.
0: Tři týdny teďka budeme čekat, než zase bude tuti, ňuti, muti. Tak jdeme na Chorvatsko. A komu teda fandíme, sakra?
2: No je to těžký, máme španělskýho trenéra.

0: Davide, v kolik hodin hraje fotbalová reprezentace v sobotu? Ta česká s Chorvatskou.
1: Ve 20:45 u vás v Edenu.
0: To je celkem plus minus ve 8:45.
1: Je to bajočko.
0: Bajočko. Zhruba kolem 3:45.
1: Uvidíme.

0: Pozor, pozor. Uděláme si hezky. Uděláme si hezky. Já jak slyším Chorvatsko, tak si vzpomenu na našeho hlavního Chorvata Patrika Hezuského.
1: Že
0: Patrik jezdil do Chorvatska nejenom o prázdninách, jako tak nějak jako normálně všichni,
1: on ale tam jezdil jako na chatu.
0: Jezdil tam na chatu, takže tam byl i v květnu. To nám potom říkal. Čeče, jako prázdný pláže, ale brzo, jo? Zima, jo?
1: Ani restaurace nebyly otevřený.
0: Byl smutný, říká. Čeče, ta sezóna začala, nebo začíná až za týden, za 14 dní, bylo to tam vlastně nějaký smutný. Pak jezdili v září, měl to tam rád. A každý rok, rok co rok si stěžoval, že to tam je dražší a dražší.
1: Ano.
0: Ještě vlastně loni o prázdninách, když přijel, tak vlastně zmiňoval jako první cenu, kterou zaplatil, nesmyslnou cenu, kterou zaplatil za Chorvatsko. A my si uděláme teďka hezky. To znamená, pustíme si promo na finálovou ranní show z roku 2023. Jo, prosím vás. Není to aktuální promo, jo? Je to starší promo. Nevím, jestli to bude evidentní. Takže si představte, že se blíží konec sezóny, já nevím, před 3 roky, jaká byla sezóna. Možná to tam řekneme.
1: Mm-hmm.
0: Nebyla to sezóna 25? Možná jo. Jo. Finále sezóny 25. A teď jdeme už sezónu 29.
1: Mm-hmm,
0: to letí, dobře. Co? Takže představte si, že jste, ale musíte se naladit, jo? Je před prázdninami. Poslední školní den se blíží. Bude vysvědčení. A před vámi 2 měsíce volna v létě 23. Jo? Můžete si zaspomínat, co jste dělali před 3 roky. A my promovali to naše vysílání takhle.
2: Zítra season finále ranní show.
3: No ale musíme skončit včas.
2: Proč?
3: No já musím ještě do banky, jdu si vyřídit půjčku, abych mohl jet do Chorvatska.
2: Zítra ranní show číslo 5000. Zítra ranní show 5000. 5000, ty vole. 25 let programu. 25 let programu.
3: A žádnej progres. Furt stejně blbý. Tada!
2: Tak zítra uzavřeme 25 let ranní show. Mezi 6. a 9.
3: Ráno.
2: Ještě teďka dej na konci nějaký rychlej vtip, aby lidi si to ráno pustili.
3: No ne, přijde Pepíček do restaurace a říká: "Pojď mi to." A on to říká: "Leží, leží, pivo." A to řekne: "To určitě, to bych musel být jako vy."
4: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropa. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
5: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18:30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.
5: Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: 7 hodin 5 minut. Jsme zpátky, tohle ranní show na Evropě 2. Teď jsem byl venku na čerstvém vzduchu.
2: Na cíčko.
1: Ne, já nekouřím, ale viděl jsem v odrazu, že vychází slunce.
2: No.
1: Normálně jsem tam byl. A byl jsem tam.
2: Co?
1: Jakože byl jsem tam, to je jako fakt.
2: Ano.
1: Ale byl jsem tam.
2: Jakože jsi se zpřítomnil v přítomném okamžiku.
1: Zpřítomnil a koukal jsem na to vycházející slunce. Vím, že vychází slunce v různých částech naší země různě. Třeba u vás taky vychází slunce. Tak si to užijme. Je pátek a podívejte se, co je před náma. Co je před náma dnešek a zítřek a neděle a pondělí.

0: 7 hodin 10 minut, slunce vyšlo. Mám aktuální historku, která se mi stala ráno před začátkem ranní show.
1: Tak pojď.
0: Je to vyvrcholení takové situace.
2: Jo.
0: Přemýšlím, jak to mám celý jako popsat.
1: S manželkou nebo?
0: Hraje v tom vlastně manželka trochu roli. Aha. A trochu v tom hraješ roli ty.
1: Aha, tak teď mě to zajímá moc.
0: Včera mi volal pán, se kterým jsem dřív dělal akce a říká, mám kamaráda a on by ti chtěl poslat dárek. A já říkám, dobře, v pohodě, a o co jde? A on, já ti to nemůžu říct, říkám, řekni mi to, co se stalo. Říká, no, on poslouchal vaši ranní show a tam byla taková situace, že Katka, zkus já to vzpomenout,
1: no,
0: přinesla do studia utěrku a chtěla si něco utřít. Mm-hmm. A já jsem na to řekl, kde máš sanitol? Mhm. Vybavuje si to?
1: Něco jsi se sanitolem říkal, no.
0: No a já jsem říkal, ty jsi nesla nějak utěrku a já jsem říkal do vysílání, teď mi připomínáš mě, takhle já chodím ještě se sanitolem a utírám loužičky po pejskovi.
1: Ano, ano.
0: Nevím, co jsi tady šla utřít.
1: Já si myslím, že to bylo, jak Štěpán tady vylil nějakou vodu,
0: jo,
1: a
0: jo,
1: my jsme tady scháněli.
0: Jo, a ty si přesně
1: to zachráníme, protože on to vylil tady do kabelů, že jo?
0: Ano, do kabelů. A přesně ta loužička té vody,
1: Ano.
0: Způsobila tu metaforu, nebo ne metaforu, to že mi to připomnělo, najelo. Že mi to připomnělo tu situaci. Že vlastně jdu utřít tu loužičku, vemu si teda papír, ale protože to není voda v kabelech, ale je to moč, pejska, tak mám s sebou ten sanitol.
1: A všimli jste si, že ta psí moč prostě čpí mnohem hůř než jiná. Já na to mám extrémní, nevím, čuch a to ne, no. Je to jedno.
0: No a tak nic vlastně. A tohle mi řekl, že mu řekl ten jeho kamarád, že to slyšel ve vysílání.
1: No.
0: Jo? A říká, chtěl ti poslat nějaký dárek. A já říkám, a proč? A říká, no on je šéf sanitolu.
1: Aha.
0: A byl úplně nadšený, že jsi to řekl ve vysílání. A já mu říkám, no a to je česká firma, jo? A on, ne, španělská. A já říkám, no a on, no on vás poslouchal v Madridu. On je šéfem nějaký celoevropský divize. A já říkám, cože? A on, no, to je španělská firma, nějaká obrovská firma.
1: Ano.
0: A má šéfa z Česka. Ten v Madridu na centrále sanitolu poslouchá přes internet ranní show. Teď slyší mě, jak říkám prostě to slovo sanitol, že mi pošle dárky. A já říkám, tak fajn. A jak se to stalo, tak jsem to říkal svojí trenérce a ta říká, to si děláš srandu, tak to okamžitě zavolej svojí manželce, protože my sanitol milujeme úplně nejvíc a bavíme se spolu. Teď to poslouchej, že moje žena se baví s Bárou a že si říkají, je, kéž by nám zavolal někdo ze sanitolu a chtěl s náma spolupráci na Instagram. Protože my to úplně zbožujeme, máme ubrousky, papírky, tohleto, zavolej, to bude nejšťastnější. Takže, že udělám takovouhle, jakoby, jak to říct, že udělám...
1: Bezděčnou zmínku.
0: Ne zmínku, že udělám jako takovýhle hit, nebo že udělám takovýhle zásah,
1: ano,
0: před svojí manželkou s takovou hovadinou. No, a zapomněl jsem na to samozřejmě.
1: Ona se tě od teď víc váží.
0: Teď se mě víc váží, že v tom rádiu neděláme blbosti jenom. No a dneska ráno přijdu do rádia v 5:30 a říká mi vrátnej, máte tady nějaký koše? A já říkám, jaký koše? A najednou se otočí. Za ním byly 4 obří koše. Tady David Jordán je teďka úplně náhodou, přijde do studia, to je prostě neuvěřitelný. Chápeš to, ale že prostě David Jordán najednou přines koše z recepce.
1: Jo,
0: přitom,
1: něco tady máte.
0: No, přines obří koše.
1: Tak
0: a podívej,
1: nám lidé občas něco, ježišmarja, nám lidé občas něco krásného pošlo.
0: No,
1: já jsem třeba včera dostala klíčenky, jo.
0: Ano, tak jenom historka. Jenom historka.
1: A ty máš tady dezinfekční mýdlo a stříkátka.
0: No, já si jenom představuju, že prostě... V Madridu na centrále prostě slyší ranní show, kde já zmiňuji.
1: A tak je dobrý, že pán je Čech, já jsem si myslela, že on je Španěl a že poslouchá ranní show, víš, a že prostě celý léta je to pro ně jenom a najednou v té změti slyší sanitol.

0: 7.17, ale pátek.
1: Já jsem rozklíčovala jednu věc.
0: Tak říkej, co jsi rozklíčovala?
1: Jak vzniká podzimní únava?
0: To je zajímavý. Říkej.
1: Je to proto. Já jsem si všimla, že jsem poslední dobou strašně unavená. Že to prostě na mě dopadá. Probouzím se, mám kruje pod očima, říkám si, je to tady podzimní únava.
0: Ano.
1: A je to prostě kvůli tomu, že je na podzim příliš mnoho kvalitního televizního programu, na který já se prostě po večerech musím dívat.
0: To máte.
1: To máte Zrádci, to máte Love Island, to máte Superstar.
0: Je to blázinec.
1: A další.
0: Je to blázinec. Je to blázinec.
1: Že? Takže tak.
0: My, co se týče zrádců, jsme zaznamenali tento týden takovou zajímavou situaci, že se nám dovolala zrádkyně.
1: Ano.
0: V době, kdy ještě nikdo nevěděl, že je zrádkyní.
1: No, teď si to ale prozradil, nebo ne?
0: No vlastně ani moc ne, protože kdo viděl aspoň první díl, tak ví, že tam na hřbitově stojí dvě dámy.
1: Ano.
0: A jedna z nich bude novou zrádkyní.
1: Jo, ty si neřekl, která to byla, která nám volala.
0: Ano, nicméně jsem volal potom si s Markusem Krugem. Říkal jsem mu, že nám volala ta konkrétní soutěžící do vysílání. Ano. A že jí zajímalo ve vysílání, co si jako myslíme o vývoji té hry. A musím říct, že byl Markus takový překvapený a měl jsem pocit, že jako ne...
1: Nebyl rád.
0: Jo? Ale je to vlastně důkaz toho, já jim jako rozumím tím lidem, oni strašně touží být slavný. Já mám proto pochopení. Děcka, já vám rozumím.
1: A oni ale musíte to udržet.
0: No, to nejde. Oni se tak, jakoby...
1: Udělá nějaký kurz?
0: Oni se tetelili. Aha. Jakože až už to bude, vem si, že mi to točili někdy v březnu, v dubnu. Mm. A od té doby musí být ticho, nikdo to neví, nikomu to nesmí říct. Mm. Oni se tak těšili, až to bude jako venku, že tady paní to neudržela a zavolala nám vlastně v úterý. Tak co, myslíte si, že vypadnu nebo že budu zrádkyně?
1: A my, je to trochu návodné.
0: Je to trošku
1: tento
0: návodné.
1: Telefonát.
0: Máte takovou dobrou náladu, takže myslím, že vím, jak to dopadne. No tak nic, takže jsme ji měli ve vysílání. Možná jste to slyšeli, kdy to bylo? V úterý.
1: Ano.
0: V úterý takhle nějak. 7.20, I got a feeling.

0: feeling, neboli mám pocit, že asi se vrátíme k tomu telefonátu z Rádkyně.
1: Ale jo.
0: Ale zase berte to tak, jak exkluzivní je ranní show na Evropě 2, že se tohle stane.
2: Dobré ráno, Leoši, tady je Anelín.
0: Povídej.
2: Říká vám to jméno něco?
1: Anelín.
2: Zrádci?
0: Vy jste ze Zrádců?
2: Ano.
0: To už nám volají, už nám volají tady k hranatýmu stolu.
2: Ano, já volám jenom z toho důvodu, protože mě napadlo,
0: když
2: je to úterý.
0: Moment, ano. já si musím, Anelín, představit, která vy to jste.
2: Já jsem ta, která je to buď já, nebo Jitka v noci zemřou.
0: Vy jste teďka jedna z těch dvou, co je na hřbitově, jo?
2: Přesně tak, my stojíme na tom hřbitově a čekáme, jak to dopadne.
0: Takže vy, protože druhý díl bude na Prima Plus až zítra, vy nám exkluzivně v ranní show teďka řeknete dopředu, jak to dopadne.
2: Ne, tak to vám přesně neřeknu.
0: Tak to já vás tu chvíli...
1: Ale jste nějaká vysmátá.
2: Mě by strašně zajímalo, co si myslejí lidi v éteru, jestli to přežiju já nebo Jitka.
0: Já si myslím, že si lidi nemyslí nic.
2: Jo?
0: To je takový zklamání, no. Tak nějak jako vyčkáváme. Zatím jsme z toho takový rozpačitý z té první epizody. Přiznám se.
2: A co si myslíte vy, Leoši?
0: Já ti říkám, vlastně...
2: Neřešíte to vůbec,
0: je mi to vlastně trochu jedno.
2: Fakt? Tak já už týden stojím na hřbitově.
0: Já vím, ale teďka mě to začalo zajímat. Jak vlastně vás znám osobně, tak už jste teďka moje favoritka. Takže nenávidím tu druhou. Ta se jmenuje jak?
2: Jitka, to je krásná porodní asistentka.
0: Jo, to je ta krásná.
2: Krásná, já jsem taková už o 12 let starší než ona, no.
0: Tak to se moc omlouvám, tak to beru zpět, fandím Jitce a nenávidím vás, Anelíno. No tak Anelíno,
2: no,
0: tak vy jste...
2: To jenom takhle napadlo, protože vy jste měl tu soutěž o Zrádky.
0: Je to tak. Je to tak, byla to repríza včerejšího vstupu, ale nicméně teda, když vás mám takhle jakože v éteru, vy můžete volat takhle do vysílání?
2: Nevím, ale já tady sedím před školou se synem v autě, čekáme, kdy se otevře a posloucháme vás každý ráno, tak jsem řekla, že to zkusím.
0: A dejte nám syna k telefonu, prosím.
2: Leonku? Rošmareš.
3: Dobrý den.
0: Leonku, prosím tě, vypadla máma brzo, nebo ne?
2: Nesmíš to říct.
1: Teď
2: jsem se ale hodně lekla, to bylo teda, ale...
0: Podlý. To víš zrádce. To víš. Tak každopádně, Leonku, maminka je určitě fajn a vím, že jí držíš palce.
1: Jak jsi zvládnul ty dva měsíce bez mámy?
0: Ne, dva týdny. Byly to dva týdny nebo míň? Ne. Už vás to budeme trápit.
2: Tak
0: volala jste nám vy, ale...
1: Co jste čekala?
0: Myslíte, že máte imunitu, nebo co? Ani hovno.
2: Doufám, že přece někoho zajímá, jestli teda já nebo ona.
0: Tak teď už mě to zajímá samozřejmě. Zítra na Prima Plus.
2: Na Prima Plus. Přesně tak, hezký ráno.
0: A myslel jsem, že nikdy neřeknu následující větu, hodně štěstí na hřbitově.
2: Děkuji.
0: Čau, ahoj.
2: Čau.
0: Ahoj.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: 7:27 doprava.
1: Bouralo se na silnici 25 u Jáchymova na Karlovarsku a potom připomínáme i komplikace na Pražském okruhu směrem k letišti na 11. kilometru na Radotínském mostě od Klízej noční nehodu a jezdí se tam pouze jedním pruhem.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa 2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Počasí dnes bude během dne postupně přibývat oblačnost, nicméně už se nám začíná oteplovat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. O víkendu se k nám ale začne od jihu dostávat ještě teplejší vzduch a teploty postupně vystoupí až na 22.
4: Maresh, Katka Říhová. Hraní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
0: Za chviličku pokračuje ranní show na Evropě 2 s Katkou Říhovou a Leošem Marešem. Máme téma české volby. Co české řidiče nejvíc vytáčí na silnici?
1: Ježišmarja.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
13: Vliv Baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
14: Raděte.
15: Fun Play originál série se vrací.
16: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
15: Nová mise.
17: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
15: Nová výzva.
18: Ono se vždycky něco stane.
15: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
4: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se éter Evropy 2 spítí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
4: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.
0: 7:30. Za chvilku se podíváme na českou volbu v ranní show na Evropě 2. Co české řidiče nejvíc vytáčí na silnicích? Ale ještě předtím se podíváme do manželství Katky Říhové. Během reklamy mi začala vyprávět historku o tom, jak jela včera k zubaři na trhání osmičky a že s ní jel její manžel, mi říkala Katka. A já jí říkám tady ve studiu, nechceš to radši říct do vysílání, ať si to užijeme? A Katka říká, tak jo.
1: My jsme jeli včera k zubaři celá rodina, protože já jsem vzala holky ještě na prevenci, aby jsme si to jako odbyli všichni. Tak, ale jakoby ta výstavba toho příběhu je, že já už měsíc dopředu hlásím, jdu na trhání osmičky. Týden dopředu říkám, já už se tak těším, až budu mít potom trhání té osmičky, prostě je to moje poslední osmička, už budu mít klid, bude to prostě jasně, bude to bolet, tohleto, nějak to přetrpíme, nějak to zvládneme. A prostě chlapi jsou fantastický, takže jsme přijeli do té ordinace a děti se odbyly tu prevenci a potom, že teda se jde na to trhání té osmičky, poslali jsme děti pryč, oni teda brečeli, tak se vrátili do ordinace a byli u toho. Byli u toho, kdy paní zubařka nade mnou stála, byla takhle opřená nohou o to křesílko a takhle mi lomcovala ten zub, že jo. Já jsem potom dostala led na tvář a jeli jsme domů a prostě úplně jsem byla v bolestech, ale jakoby v té úlevě a můj manžel se na mě jakoby podíval a říkal, a co ti vlastně dělali? Vrtali nebo? A já si prostě od té doby myslím, že on mě nemá rád.
0: To není pravda. Je to prostě...
1: Jak mu na mě může tak málo záležet? Jak mě může tak málo poslouchat?
0: To je prostě složitý. To je složitý to poslouchat.
1: A já jsem, chápeš, já jsem to, že jdu na trhání osmičky, mu řekla třeba tak 800krát.
0: A on byl taky v té ordinaci?
1: On byl v té ordinaci u toho. Říkám, jak ta doktorka stála opřená tou nohou a lomcovala s tím zubem. On neslyšel vrtačku, on byl... Kapeš, prostě.
0: Já jenom, nevím, jak to máš s Michalem, ale za mě, jestli se můžu zeptat, a co ti dělali u toho zubaře?
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: A teď už volba. Je 7.36.

0: tak jak tohle dopadne. Česká volba na Evropě 2.
1: Tohle bude dramatický. Co české řidiče nejvíc vytáčí na silnicích?
2: Já vím.
1: Nemůžeme mít normálně jednou taky třeba českou volbu, která bude mít 17 míst. Že vybrat těch 5 největších věcí. Katka to ví hned, co bude nejčastější. Takže co je první místo? Co české řidiče nejvíc vytáčí na silnicích?
2: Nejvíc otravný je, když jedeš prostě po dálnici nějakou svou rychlostí a zasekne se ti Instagram.
1: Jo, když řídíš teda samozřejmě.
2: Samozřejmě.
1: Jo.
2: Prostě nemůžeš se zabývat ještě tím, že máš zaseklý Instač.
1: Přesně tak. Nebo se ti... Nebo se ti při poustování nepovede střih a ty to musíš vracet.
2: Nebo když děláš prostě Apple Pay, že jo, tak ti to nesejme ten Face ID.
1: Za mě já nenávidím, když někdo prostě třeba jede 170 v levým pruhu a brzdí provoz. Neodbočí prostě. Myslí si, že jede jako 170, takže se nezařadí zpátky.
2: Jo.
1: Tak.
2: A teď bezohlednost.
1: A teď vážně. Co české řidiče nejvíc vytáčí na silnicích? Páté místo, když cyklista jede uprostřed silnice.
2: Já jsem si představila nejdřív tu dálnici, já jsem se musím přehodit zpátky někam na okresky, víš?
1: Čtvrté místo, když se jim někdo lepí na zadek. Takže si představuje ty situace, ty bláho. Třetí místo, když někdo přejíždí z pruhu do pruhu, když to vadí lidem, tyjo.
2: Jenže já to někdy dělám taky, protože vždycky mám pocit, že ten druhý, že to je jak ve frontě.
1: No.
2: Že ta druhá prostě fronta utíká rychlejc.
1: A to tak je? To tak je? Ten pruh, ve kterým nejedeš, jede vždycky rychlejc.
2: No.
1: A pozor, druhé místo s tím souvisí, když někdo nedá blinker. Jakože si tak jako jezdí. A první místo, tak, halo, ranní show. Jste tam? Je tam někdo? Tady ranní show, dobré ráno.
3: Ahoj, to je Radek.
1: Radku, jak se ti zatím líbil ten žebříček? Dobrý?
3: Jo, jsem tím dobrý, ale něco tam chybí.
1: Co tam chybí?
3: Parkování.
1: Parkování tě vytáčí na silnicích? Jak?
2: Jako jak?
3: Ano, no takže třeba dneska ráno jsem zrovna jel do práce a pán tam někoho nakládal na ulici a stoupl si přímo do prostřed.
1: Pán někoho nakládal.
3: Ty tam měl vedle sebe parkovací místo a
1: jo.
3: Stál uprostřed cesty.
1: Jo, on někoho nakládal a prostě zastavil uprostřed cesty. To je takový ten pocit, že to jako bude rychle a hned se jakoby jede. Ale v pohodě, ne? Přežili jsme to.
3: Prosím?
1: Nic. Já jsem nic neříkal. Každopádně díky za telefon.
2: Lepší Uber než popeláři, hele. No,
1: tak popeláři, já teda mám zážitek z dnešního rána. Dneska mi udělali slavobránu. Ne, to bylo včera. Tak poslouchej, my máme takový nějaký jako skoro místo. Já nevím, že jak jezdím ve stejný čas, tak my se potkáváme na stejném místě. Mm-hmm. Dokonce v dokumentu Leoš.
2: Ano.
1: Myslím si, že to je, nevím, jakým to je díle. Nevím, to je jedno, jak jedu do práce a potkávám tam ty popeláře. Tak na tom místě byli včera taky, ale
2: ano.
1: Pozor, měli tam 3 auta a bylo jich kolem těch vozů třeba 10. A jako kdyby na mě čekali, takže stáli po obou stranách té silnice, jako když jedou Tour de France do toho kopce.
2: Mm-hmm.
1: A vlastně normálně se takhle zúžovali a já jel a oni mávali a já troubil a oni troubili a já troubil a oni troubili. Zážitek.
2: Slavobrána z odpadků.
1: Normálně slavobránu.
2: To si zasloužíš.
1: Mávali jsem, čekal, že tam budeš nějaký transparent prostě přes to. Takže děkuju za to přátelské přijetí. Ty si myslíš, že teda, co jsi říkala, že co je lepší než popeláři? Cokoliv.
2: No ne, jak pán říkal, ne, že tam někdo jako se rychle nakládal, vykládal, že tě to jako zdrží,
1: no,
2: ale že oproti tomu, jo, když jedeš za popelářským vozem, že to je zlatý.
1: Jako klid, milí jako posluchači, jo. Pokud jedete za kámošema, tak prostě vydržte. To jsem chtěl říct. Děkujeme za telefon, papa, ahoj, měj se.
2: Čau.
1: První místo, co české řidiče nejvíc vytáčí na silnicích, co myslíte? Halo?
4: Ahoj, tady je Petra.
1: Říkej.
4: Já si myslím, že to bude zipování, když nezipujou.
1: Když nezipujou? Ale já si myslím, že v tom zipování se to Češi naučili strašně rychle. Že mám pocit, že
4: teďka... Tak z Plzni to asi ještě nedošlo.
1: Nedojelo to, já mám takový pocit, že jsme jako...
2: To dá si z východu na západ, no, tak budete poslední.
1: Já si myslím, že to, zipování jako Čechům docela jde.
2: Já mám pocit, že to je jak kdy. Když máš pocit, že s tebou někdo vyjemává, že prostě přijede random z nějakého jako strašně rychlého pruhu, v kterém ani nemá co dělat, tak ho prostě nechceš pustit.
1: Jo, takhle, jako pomsta.
2: No.
4: No, tak to na mě vždycky působí, přesně. Mm.
1: Trošku malinko, no, ale jinak to zipování nám jde. A pak vlastně ty lidi ještě děkujou, což vlastně, kdyby to bylo zipování, kdyby to bylo v krvi, tak se nemusí děkovat, že to je jako, chápeš?
2: Jo.
1: Tak jako kdyby si děkovala, že tě pustili na hlavní. Je to jste hodnej. Děkuju. Díky moc, díky. Tak první místo to
2: musí být.
1: První místo to není, to bez pochyby. Děkujeme za telefon, za chvilku se k tomu vrátíme, čeká nás první místo. Pa, pa.
4: Ahoj.
2: Děkujem.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Dnes magická česká volba. Jdeme do finále. 7.48, co české řidiče nejvíc vytáčí na silnicích. To bychom tu mohli být do 11. Ale přesto jedna věc je na prvním místě, získala největší počet hlasů. Halo, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Čau.
1: No já si myslím, že to je záchranná ulička.
0: Že to je co?
1: Dálnici. Že to je záchranná ulička na dálnici.
0: Ale proč by tě to mělo vytáčet? Záchrana?
1: No, mě to třeba vytáčí, když ji děláš a ostatní nedodržujou.
0: Jako, že tam vědou.
1: Jo,
0: no ale
1: tak.
0: Zase bych se jako zastal těch řidičů, teda já mám pocit, že se to jako tady dost dodržuje, že ta záchranářská ulička, jak je to takový jako hodně na očích, tak jako opravdu vjet do ní a mít vlastně naštvaná ta auta vlevo i vpravo a jet mezi nima, to už musíš být jako nátura, nebo tomu fakt nemůžeš rozumět, jako že to neděláš schválně, že tam prostě vjedeš. Ale jako takhle jako na drzáka tam fakt jet uprostřed. A zase si myslím, že tady jsme vepředu oproti jiným zemím. Jsou země, kde to jede, Německo třeba, ale pak jsou země, že oni jako jsou vykulený z toho, že my jsme se strašně rychle naučili záchranářskou uličku, jako Češi myslím. A že to není jako samozřejmý v jiných zemích světa.
2: Já jsem teda nezažila, že by do záchranářské uličky vjelo nějaký cizí auto.
0: Taky jsem to nezažil.
1: To je právě často, no.
0: Fakt.
1: Kamionem, takže to je jako, že...
2: Ty to vidíš ze zhora totiž.
0: Ty to vidíš
1: ze zhora. Je to skoro pořád, no.
0: Pořád, fakt jo, já jsem to teda nikdy neviděl.
2: A není to sanitka?
0: Jo, to chceme říct. Nejvíc bezohledný jsou sanitky. Ty prostě jedou, jak chtějí, a dokonce i do té záchranářské uličky, to jsem taky viděl. Normálně tam vjela sanitka a ještě houkala. To je drzost.
1: Ne, to možné, ne, že jsem to asi spadl.
0: To asi byla sanitka. Ty jsi jí protroubil, ne?
1: Jo, já jsem ještě vynadal.
2: Tak jasné.
0: Měj se, čau, ahoj.
2: Čau.
1: Jo, díky, čau.
0: První místo je úplně banální. Co české řidiče nejvíc vytáčí na silnicích? Halo?
3: Dobrý den.
0: Říkej.
3: Tak my máme víc typů.
0: Tak pojď.
3: S manželem.
0: Pojď.
3: A první typ máme kolony.
0: Ne. Druhej typ?
3: Ne.
2: Ale dobrý
3: stav
2: typ.
3: Vozovky. Jako špatný stav vozovky.
0: Jo, špatný? Ne, tady podle mě se řeší přímo řízení. Stav vozovky není řízení. Stejně jako kolony není řízení. Bo nejsou řízení. Hmm. Tak máš ještě nějaký typ s manželem?
3: No, tak ještě teda tím pádem ostatní řidiči.
0: Ostatní řidiči, když dělají co?
3: Když? Špatně řídí.
0: No a konkrétně? Když?
2: To dáš.
0: Když někdo jede?
3: Pomalu?
0: Ano!
2: Výborně!
0: Když někdo jede pomalu, což jsou všichni, že jo? To si pojďme říct. Lidi se couraj.
2: Měli by se koupit silnější auta, aby se tak necourali.
0: I ty sanitky jezdí pomalu prostě. Pak je takový trapný, že předjíždíte houkající sanitku.
2: Blbě koukaj, veď.
0: Jaký to je s manželem v manželství?
3: Jo, v pohodě.
0: Jo.
3: Jak,
2: nejlepší recenze. Jo, v pohodě.
0: Jak dlouho jste spolu?
3: My jsme manželé 4 roky a jsme spolu 9 let.
0: A je s tebou v autě teďka?
3: Je se mnou v autě.
0: A kde máš druhou ruku?
3: No mám ní telefon.
0: A tu druhou?
3: Tu druhou mám u sebe na klíně.
0: Chyba. Je potřeba to oživit trochu.
3: Jo.
0: Chápu, 9 let.
2: No?
0: Manžel, teď slyším manžela. Souhlasíš?
4: Dobrý den.
0: Souhlasíš?
4: No je to dobrý.
0: Ne, jestli souhlasíš s tím nápadem.
2: Že by tě žena pohladila po hlavě.
0: To by klidně bral. Vidíš?
3: Tak já ho pohladím.
0: Pohlaď ho, on bude strašně rád. Milé ženy, když se takhle jako náhodou dotknete svého manžela třeba po rameni, on bude hrozně rád. Budete vidět, jak to funguje krásně. Tak pa, ahoj.
3: Ahoj.

0: 6. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy z Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. Z Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
7: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
12: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
13: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
14: Zažijte Dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeobík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
15: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Koncert Foutuareně proběhl. Dunča. Překvapilo mě, Katko, že jsi nebyla.
1: No, já se přiznám, že nejsem až taková faninka asi. Jak mě to minulo?
0: Pussycat Dolls, já jsem tě tam úplně viděl.
1: No tak děkuju, to mi lichotí samozřejmě, protože na pódiu se děly jakoby velmi sexy tance.
0: Co se tam dělo?
1: Tak a oni si vzali nějaký český tanečníky z publika.
0: Aha.
1: A to i kluky.
0: Aha.
1: Odvážné chlapce na podpadcích a
0: počkej.
1: To tam.
0: Odvážné chlapce na podpadcích,
1: ano,
0: z publika?
1: Ano.
0: V publiku byli chlapci na podpadcích?
1: Ano. Nebo takhle jsem to teda viděla. Hele, takhle jsem to viděla na Instagramu, no.
0: A to byli jako profíci?
1: Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že to bylo prostě random z davu vybraný lidi, ale takhle, jako nepřihlásíš se, když máš pocit, že nemáš co ukázat na pódiu, asi.
0: Aha, tak to jsem překvapený, protože já jsem si myslel, že tam byla nějaká, určitě nějaká česká tanečnice, kterou podle mě asi domluvili. Že...
1: To zřejmě ano.
0: Protože uměla choreografii, co dělala Nicole a další.
1: Ano, takže ano. To jo, tohle se určitě stalo taky, ale byly tam i random lidi z publika.
0: Kluci v podpacích... Jako přijde mi to hezký scénář, nebudeme si to kazit pravdou, je to jako moc milý, jako musím říct. Pussycat Dolls to mají tedy za sebou, ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Martina z Brna, já jsem tam právě byla.
0: Tak Martin, Martino, říkejte.
2: Úžasný, senzační, úplně kobry prostě.
0: Kobry.
2: Úplně, no.
1: Mluvíte
2: úplně
1: o těch klucích,
2: Nicole.
1: Jo?
2: No, borci taky, ale prostě ty kočky, co tam předváděli, jako, to se nedovedete představit, mám husinu ještě teď.
0: Tak zkuste nám to ještě popsat, to se mi líbí právě, že nám zavolá a tady jedna
2: kluky,
0: kobra, dovolá se nám
2: kluky.
0: Jedna kobra z Brna, která podle mě vzpomíná na doby, prostě když se chodilo do tabáče, nebo do mandarínu.
2: Metro a tak dále.
0: Do mandarínu, no. Tak říkejte, takže vy jste vyrazila...
2: No, byli jsme s dcerou, nám jen to dala k narozeninám a byli jsme úplně prostě, seděli jsme, protože už jsem starší ročník, ale měli jsme to, ty místa v uličce, takže se dalo i jako hodit krábem takzvaně.
0: Jo.
2: A to si nedovedete představit tu jízdu, jako. Jo.
0: No a můžeme se zeptat na ty kluky v těch, na těch podpacích?
2: No, byli to borci, byl to Čech s holkou právě a ten měl takový jehlí, jako. A nevím teďka to jméno, to se omlouvám, ale už jsem ho kdesi viděla, jakože na nějaké takové akci, jako prostě tančil.
0: Nebyl to ten, ale... co byl v Superstar? Ten
1: Filip Jankovič?
0: Filip Jankovič?
2: Ne, to ne. Filipa, to vím, jako to bych vám řekla, ale tento muž měl trošičku, jakoby byl plnějších tvarů, když to řeknu úplně decentně.
0: Aha, takže tlustej.
2: Ale, no to neříkejte tak.
1: Paní říká plnějších tvarů. To...
2: Ano, ale kdybyste viděli jako prostě ten pohyb a co on tam jako dokázal na tom bodu. A ještě byl jeden borec právě a to byl Polák, mladý, a to taky jako.
0: No
2: a oni naskočili a jeli, jo, s nimi.
0: A oni byli jako domluvení podle vás, anebo je opravdu jako náhodně vytáhla z davu?
2: Těžko říct, nevím.
0: Vypadalo to, že jsou náhodně.
1: Jako na kouzelnický show.
0: Jako na kouzelnický.
2: Přesně tak. Pojďte a já vám uříznu hlavu a to.
0: Dámy a pánové, ve vysílání ranní show Kobra z Brna.
2: Krásný den všem.
1: Děkujeme.
0: Jakou máte ráda písničku? Jaká byla nejlepší písnička od Pussycat Dolls?
2: Donča.
0: To jsme hráli, to jsme teď hráli.
2: No ano, ano, právě to jsme byli s kamarádkou letos v Bulharsku a to tam prostě hráli zase kobry u bazénu nám, jakože z Brna. A to prostě, to je můj život, no, toto.
0: Tak dáme jinou.
2: To je krásný.
0: Dáme jinou.
2: Dejte.
0: Buttons.
2: Yeah, little mama, you looking good. I see you wanna play with a player from the hood.
0: Come holler at me. You got shiny cobra. Big Snoop Dogg with the lead pussy cat. Pro všechny kobry z Brna, ale i z dalších měst. You look at me and I look at you.

0: hodin 8 minut posloucháte ranní show na Evropě 2 a my pro vás máme soutěž. Takže Katko.
1: Tak jo, dnes soutěžíme s televizními stanicemi Sport 1 a Sport 2 o poukázku na nákup sportovního oblečení či vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport.
0: Tak, to je cena.
1: Ano.
0: Ale teď si pojďme tedy říct něco právě o těch stanicích. Tuto soutěž
1: ano.
0: Vám přináší TV stanice Sport 1 a Sport 2. Jo? Mm-hmm. Které nabízejí prvotřídní sportovní obsah. Diváci mají možnost vidět v akci ty největší mezinárodní fotbalové hvězdy. Evropskou hokejovou špičku. Věhlasné tenistky. Nejlepší hráče házené. Turnaje v šipkách.
1: To prej Češi milujou.
0: To milujou šipky. Podle mě úplně všichni. Blázinec teďka. Šipky. Jak se kolem toho vyvinula taková společnost, takový vesmír.
1: Ano.
0: Jak se prostě v těch halách fandí, pije se, skanduje se. To je dar, to je požehnání pro ten sport.
1: No já jsem právě slyšela nějakýho, teď nevím, jestli to byl Holanďan, ale nedávno tady bylo jaký mistrovství světa v šipkách.
0: No.
1: A on říkal, že v životě nezažil lepší publikum než v Česku. To je jako pozor.
0: Takže dobře, takže vrátím se k tvé větě a souhlasím s tebou, Češi to milujou. Takže turnaje v šipkách a mnoho dalších sportovních událostí na TV stanici Sport 1 a Sport 2. Nezapomeňte ladit Sport 1 a Sport 2 u svých operátorů. Tím nemyslím lékaře. No, pokud jdete na nějakou operaci, prostě... Dnes tedy soutěžíme s TV stanicemi Sport 1 a Sport 2, jak říkala Katka, o poukázku na nákup sportovního oblečení či vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport. Německy Intersport.
1: Intersport.
0: Intersport. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak se jmenuješ? To není ta otázka.
2: Marek.
0: Jak?
2: Marek.
0: Marku.
1: Mark.
0: Mark. Takže, was haben Sie gesagt? Ne.
1: Was hast du zusammen?
0: Co mají společného, Marku, série A, hokejová liga mistrů, světové šipky a ženský tenis? Marku. A snaž se, ať to není ztracený, Marku. Co myslíš, co mají společného série A, hokejová liga mistrů, světové šipky a ženský tenis? Marku.
2: To všechno je to sport?
0: No, schválně si na to přijdeš. Soutěžíme s televizní stanicí Sport 1 a Sport 2.
1: Takže,
0: co myslíš, co mají společného série A, hokejová liga mistrů, světové šipky a ženský tenis?
1: To bylo laciný.
0: Bylo.
2: Tak všechno vysílají na Sport 1 a Sport 2.
0: No, ty jsi šikovný a já mám pocit, že podle mě v těch televizních stanicích mají hlavně teďka radost a to je důležitý dělat lidem radost. Říká se tomu laskavost. Jsi skvělej, Marku, jsi skvělej, není to vůbec ztracený s tebou.
2: Vy jste skvělý.
0: Ahoj, Máro, papa, čau. Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2. Protože jsme skvělí, tak jsme za chvíli zpátky.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: 8.19, to je přesný čas, posloucháte ranní show na Evropě 2. A dneska je 25. září 2026. A máme jedno výročí. Ještě jednou se zamysleme, bratři a sestry. Je 25. září 26. Přesně před 50 lety
1: začala jedna cesta.
0: Je to tak. 25. září 76 se stalo co?
1: V Dublinu před 50 lety začali svou pozoruhodnou cestu na hudební scéně irští rockeři YouTube.
0: Takže první koncert?
1: Dali se dohromady. Já nevím, jestli oni mají nějaký zakládací dekret, že si jakoby napsali 25. září 76, tady zakládáme YouTube, ale nevím, jestli to byl úplně první koncert, ale prostě počítá se to od tohoto data.
0: Takže dnes je to 50 let, co vznikly YouTube.
1: Ano.
0: Jára Cimrman se směje.
1: Proč?
0: No, tak ten má 60 let.
1: Je to pravda.
0: No a podle mě Petr Janda se směje. Petr Janda se směje, protože pojďme si říct, Olympik má kolik, bože?
1: Ta kapela.
0: No, můžeme mu zavolat. Zavoláme mu, akorát já mám telefon pryč.
1: My bychom ti zakázali mít telefon
0: ve studiu.
1: To je jako ve škole, že to zakazují těm dětem, protože no, na tom zlobí a nedávají pozor na vyučování. Tak ano, i to se stalo u nás.
0: Pojďme si zahrát YouTube. Teď je to o YouTube. O olympicích za chvíli. Každopádně 50 years of YouTube.
1: Je pozoruhodný, že oni celou tu svoji éru ušli v úplně nezměněném složení.
0: Tak
1: tedy
0: to je
1: zakládající
0: hustý.
1: Čtyři členové pořád jsou tam.
0: To je hustý. Ranní show

0: Na, volá mi Petr Janda z Olympiku, a to protože má nepřijatý hovor ode mě, takže já takhle vezmu. Petře, dobré ráno. Čkej. Petře, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Seš ve vysílání, v ranní show.
1: Jo, tak musíš být slušnej.
0: Musíš být slušnej. Ale ty seš slušnej. Prosím tě, ty seš s manželkou?
1: A já jsem s Serou, tady kecáme.
0: Kecáte. Tak prosím tě, Petr Janda, přátelé v éteru, řekni prosím tě, aby byla trošičku potichu.
1: Jako mám být potichu takhle, jo, něco potichučku.
0: Řekni, že jsi v rádiu, že jsi v rádiu.
1: No, já jsem v rádiu, no, jsem tam v rádiu přítomen, ale fyzicky tam nejsem, tedy.
0: To jo. Petře, prosím tě, představ si, že dneska je to 50 let, co se dali dohromady YouTube.
1: Jo.
0: Dneska je to 50 let a já říkám do vysílání. No, Petr Janda se směje, Petr Janda se směje.
1: To se směju. No, abych pravdu řekl, to nikdy nebyla moje kapela, nikdy moje jako úplně, že bych je, dokonce jsem viděl jejich film na 3D, nebo to dávali tenkrát na Floře, tak jsem se byl podívat. Ani to mě moc nevzalo. Já mám radši přesně jenom jinou muziku.
0: Ne, já jsem nemyslel, jestli máš rád YouTube. Já ti volám kvůli tomu, že ty se směješ, že 50 let vy jste měli před 20 lety, ne?
1: Samozřejmě, no ježiš, no to ne, to počkej, to nepřehání. Před 20 ne. My budeme slavit teď slabých 65.
0: 65, přátelé. No ne, tak se vlastně...
1: Příští rok,
0: no. Takže jsem se nespletl, bo zase. Před 15 lety.
1: No.
0: Vy jste měli prostě v roce 2011 jste měli 50 let.
1: Já.
0: Tak jo.
1: Tak ne, prostě... počkej, no, tak jak, no, jo, 13. No.
0: Tak jo.
2: A nemohl by pan Janda ještě říct, jak se jmenovali původně?
0: To může říct, ale tam strašně mluví ta dcera.
1: Cero, nemluv. Já musím Cero pokřiknout.
0: Pokřikni, že ty seš, že táta ve vysílání.
1: Aleško, nemluv. On budeš do vysílání, on to slyší.
0: My to slyšíme.
1: Já jsem tady k mé kamarádi. Ona jim odpadla hodina, víš, tak tady sedíme ve škole v kavárně a pijeme tady čorkou čokoládu.
2: Ježiš, to je pohoda.
0: Petře, a kolik tobě vlastně je?
1: 84.
0: 84 tě, to je nejvíc. A Katka se teda ptala, jestli má říct, ušel se jedou, šlejfírny. Hele, jak jste se prejmenovali původně?
1: To úplně debilně, já jsem tam proto nechtěl. Karkulk, asi představ. Kdyby mě někdo zeptal, kde hraju, abych hraje v Karkulce, to by si mysleli, že jsem nějaký pohádkař.
0: To ty to víš, jo?
2: Jo, já jsem se to někde přečetla, prej, ale nikde se to moc neříkalo.
0: Prej Karkulka, tak proto jsem tam nechtěl teda. No tak jo, tak...
1: To byla zkrátka toho karlínského kulturního kabaretu, jo?
0: Jasně. No, karlínský tak... kulturní kabaret, Karkulka.
1: No, to byla... A to tak, už je tak dávno, tak já jenom, si to nepamatuju.
0: Já taky si nepamatuju tyhle ty věci. Takže já jsem rád, ale že mě vždycky někdo to takhle vrátí na zem, že já tady otravuju s 30 lety ranní show, ale tady, přátelé, slyšíte. 60 let Cimrmana, 65 let Olympiku. Jsi skvěle.
1: Ale jinak, děkuju, že jsi zavolal, udělalo mi to radost po ránu.
0: Petře.
1: Někdy volají horší lidi.
0: Petře, měj se hezky. Totiž ty to zpíváš, ty o nás zpíváš. Kdo tě to budí, když ne já?
1: Ale pusti tu novou písničku, co mám, až to stouhně zabalí, ta je dobrá.
0: Dobře, najdeme ji, ale teď musíme dát hymnu ranní show, protože ty o nás zpíváš. Hele, kdo tě budí, když ne já?
2: A hlavně?
0: Kdo tě nudí, když ne já? Čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

0: Mluvili jsme s Petrem Jandou. Jako každý umělec a rocker by byl rád chválen za aktuální projekt. Já to chápu. Vždycky se říká, nebo říkalo se, že člověk je v kultuře a i v biznisu silnej tak, jak je silný jeho poslední projekt. Já si myslím, že to úplně umělecky neplatí, že se může klidně tak jako nějak...
1: Spolehnout na minulost,
0: tam se prostě nějakým způsobem, hledám to slovo, jako ne zahibernovat, ale že se tam jako...
1: Zakuklit
0: je to slovo. Zakuklit a v pohodě. Nicméně, ve zkratce, prostě Olympic mají novou píseň, rok 2026, Petr si o to řekl, komu jinému bychom to měli splnit. Takže poté, co jste slyšeli něco, co zná úplně každej, si pustíme něco, co nezná nikdo. Což je vlastně taky dobrý.
1: Jasně.
0: Takže noví olympici.
1: Novinka na Evropě 2.
0: Rádio pro mladé. Skupina Olympic. A jmenuje se to Až to stouni zabalí. Až to stouni.

6 dní tahle písnička na YouTube, takže to je fakt jako z Bruce nový. Vlastně mě potěšilo, že to můžeme zahrát. Olympic, až to Stouni zabalí. Samozřejmě nostalgie non plus ultra.

0: Možná.
1: A Petr, jak tam poslal to slovo na závěr? Evropa dvě zprávy. Taky to jednou možná zabalíme. Stě.
2: Možná.
1: Možná. Možná. Slibujeme vám, že až bude ranní show 65 let.
2: Tak?
1: Tak to zvážíme.
2: Měl by si slíbit, že vydáš nějaký novej hit potom, víš? Až budeme mít ranní show 65 let.
1: Dobře, až budeme mít ranní show 65 let, vydám Být stále mlád.
2: Ježíš, to se těším.
1: Mimochodem, přátelé, příští týden to bude 7 let bez Karla. Mm. 7 let bez Gota. Jak to letí? No. 7 let už s náma není.
2: Teď jdeme na zprávy. Dobré ráno. Pro milovníky léta mají meteorologové dobrou zprávu. Už za pár hodin se výrazně oteplí a teploty se v dalších... Ano, máme to na hodiny.
1: Chápete to?
2: A v dalších dnech se teploty dostanou až na letní hodnoty. Víkend nabídne teploty do 22 stupňů. V příštím týdnu bude dokonce až letních 25.
1: To je zase metafora pro to, co nás dneska čeká. Za pár hodin se oteplí. Když to takhle řekneš, to je úplně jako, že jenom chvilinku vydrž. A to je vlastně i v našich vztazích, jo? Třeba máte nějaký nesrovnalosti s partnerem.
2: No, to my máme.
1: Nebo s dětma, Teď jsem viděl nějaký video, kdy nějaký kluk šel po ulici a říká, musím vám to říct, tak sere, ty vole, moje dcera, jo? A to je moje dcera, já ji miluju, ale prostě, jo?
2: Aha.
1: Takže za pár hodin se oteplí.
2: Za pár hodin to bude všechno v cajku.
1: Tak.
2: Pokračujeme dál. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než stovku snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Teď má slovo Zuzka.
3: Zlínští zastupitelé na posledním zasedání před říjnovými volbami schválili prodej pozemků v lokalitě Březnická v centru města. Soukromý investor tady má do 5 let vybudovat novou čtvrť. Podle vedení města jde o největší transakci v jeho historii. Za pozemky Zlín získá 365 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Lidé dnes opět můžou vyrazit do škol, univerzit a dalších institucí v rámci Noci vědy, dříve Noci vědců. Letošní téma akce je zaměřeno na komunikaci jak v přírodě, tak v technologiích.
1: Doprava.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Ucpaná je D1 u Brna na příjezdu směrem z Prahy. Kolona kamionu začíná na 64. kilometru. Osobní auta si postojí od 179. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolonu od sjezdu na Rudnou asi na 25 minut. A Pražský okruh je ucpaný směrem od D1 na letiště od Modletic až k Ořechu.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes bude během dne postupně přibývat oblačnost, nicméně už se nám začíná oteplovat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. O víkendu se k nám ale začne od jihu dostávat ještě teplejší vzduch a teploty postupně vystoupí až na 22.
1: Přátelé, nikam nechoďte, že ranní show pokračuje. Ranní show je dneska s Katkou Říhovou, Leošem Marešem, Jakubem Kohákem, Štěpánem Kozubem. To je poprvé, kdy zaznělo tohle jméno dneska. Takže nikam nechoďte, protože my se za chvilku se Štěpánem Kozubem spojíme, abyste o to dneska nepřišli. Dneska ještě nebyl.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: Já to shrnu ještě, protože teď bude reklama a možná byste třeba tu ranní show vypli a ušli do práce, ale my máme pro vás opravdu finále jako hrom. Finále našeho programu. Zbývá 20 minut do 9. Je pátek a před prodlouženým víkendem to bude finále, jak má být. Takže, co nás čeká? Svět podle Koháka. Pak nás čeká... Ano, Štěpán Kozub, jak se žije Kozubovi. A potom budeme hrát o zlatou investiční minci českého lva v hodnotě 1 miliardy... Ne. 11 000 korun. Ale i dobrý. Zlatá mince, to všechno už za chvíli.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
0: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
11: Go!
10: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
12: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
13: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
12: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
15: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
14: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
15: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo Pokáč.
14: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
15: Mateří douška je plná laskomin.
14: Bláznivých kostiček.
15: Zad.
14: A pátraček.
15: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
16: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Před víkendem naštěstí opět Jakub Kohák zde ve studiu.
2: Konečně jsou tu, dobré ranko.
1: No tak pojďme si říct, čeká nás prodloužený víkend.
2: No sláva.
1: Celá republika je již v prachu, protože v pondělí je 28. Co ty bys...
2: Co to je za významný den, pojďme si to připomenout.
1: Já, nějaký Václav je tam podle mě.
2: Je tam Václav?
3: Je to svatý Václav.
2: Václav Václavíče?
1: Tak co ty by si doporučil jako takhle jako únik, takhle babí léto, únik o jeden den delší, prostě víkend. Co ty děláš u těch prodloužených víkendů?
2: Já, protože samozřejmě je ten den navíc volna.
1: Ani fotbal není vlastně.
2: Já o jeden den navíc ležím na kanapi.
1: O jeden. On fotbal je nějaká reprezentace. Ani
2: hraje
1: nevím,
2: repre.
1: Ani nevím, co
2: Vámos
1: to je.
2: Vámos Česko. Pozor.
1: Ty sleduješ i reprezentační utkání.
2: Samozřejmě.
1: Není to ztráta času.
2: Já tak jako pořád čekám, kdy dostanu povolávací rozkaz. Protože takhle, jako musí se zkusit všechno.
1: Katko, co by si doporučila Jakubovi?
2: Co bys mi doporučila, to by mě zajímalo.
1: Ať tě zapojíme taky.
3: Mě nemusíte zapojovat, já bych doporučila určitě nějaký Eurovíkend, třeba Disneyland, tam by se ti mohlo líbit.
2: A kde to je v Evropě?
3: Paříži.
2: No, ano.
3: Vezmi děti, budou tě milovat.
2: To říkal můj kamarád, že mu přišlo rekomando, napsáno, přišlo mi rekomando z Paříže, že už se nelíže. Jenom taková, mě to napadlo. No,
1: a to je, ale to je hezký nápad na víkend. To je hezký nápad.
2: Jenom mě to napadlo v souvislosti, jak jsi to řekla, mě to hnedka vyvstalo.
1: Hned v úterý nám prosím vás zavolejte, jaký to bylo.
0: Show Evropy 2.

0: Raní show jde do finále 8.52. My se před devátou na Evropě 2 spojíme se Štěpánem Kozubem, se kterým jsem řešil, jestli mi má říct nějakou historku nebo ne. Nejdřív nechtěl, ale ne, jsme rádio, sakra.
1: Evropa 2. Jak se žije Kozubovi?
2: Já vám vlastně musím říct ten zážitek z dneška. Já jsem jel na benzínku. Já byl na benzínce, šel jsem si koupit nějaké nízkotučné mléko, jako, ale jenom pro pocit, jo. Tam nejde o žádnou jako myšlenku, jenom pro pocit. Ideálně s mandlovým odstředěným mlékem, nebo jak se tomu říká. A potkal jsem tři ženy ve věku, takové důchodkyně, ale sympatické paní, asi jeli ze zájezdu někde prostě s autobusem. Bylo to příjemné. A jedna paní mi říká, kde máte toho Mareše? A já jí říkám, no ale poslouchejte, my spolu nebydlíme. A ta druhá říká, já jsem ti to říkala, že je s tou Monikou. No tak to je můj zážitek. No. Nevím, jestli to je vtipné, ale říct jsem to musel.
1: Ranní show Evropy 2.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je, schořela mi

0: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
1: V klidu, už je to zařízený.
0: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
1: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
0: Hliník a online? A co ty dílky?
1: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
0: Takže e-shop říkáš?
1: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
2: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
3: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2-litr diesel. Skladem. Teď za jednu z nejlepších nabídek letošního roku. A pozor, financování už od 1,59%. Nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autowinkler.cz. Ford Písek.
4: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
5: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
5: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji.
5: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
10: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
11: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Evropa 2.
13: It's a final countdown. Ano, je tady finále ranní show, hrajeme o zlatou cihlu.

0: Je to tady. 9:00. Pátek. Dámy a pánové, ranní show má za sebou čtvrtý vysílací týden 29. sezóny. Na samotný závěr pro vás máme obrovskou soutěž o zlatou minci. Včera jsem měl tu čest v Karlových Varech dělat takový večírek pro ČSOB. Ano, a oni mi přišli říct, co ještě nikdy nestalo, jestli by se mohl zmínit na té akci. Představte, že já jsem zpíval, rozpíval jsem tři slova, a oni za mnou přišli, jestli bych nemohl těm lidem, co tam jsou, z toho ČSOB, jo, bylo pro ně, jestli bych jim mohl říct, že zítra v ranní show hrajeme o zlatou minci. A já, jako proč? A oni, no aby to věděli, aby mohli soutěžit. Já říkám, aha, takže budou soutěžit lidi i z ČSOB? Jo, oni můžou. Takže přátelé, je to tady. Finále ranní show. Dnes soutěžíme o investiční zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 11 000 korun. Tak, pamatujete na dětskou pokladničku na mince? Tam se tady Davida a Martina. Pamatujete, kluci, chlapci moji, pamatujete na dětskou pokladničku na mince?
1: Já na tu svoji teda už moc ne, ale mají teď samozřejmě děti a střádají tam korunky.
0: A mohli tam dávat jakýkoliv mince, nebo museli jenom velké mince? Ne žádný koruny prostě a halíře.
1: No, my tam dáváme jenom 5000.
0: No, tak to není na mince, ale. Fór dobrý, no.
1: Ne, myslím, samozřejmě.
0: 50 koruny.
1: 50 koruny, ale kluci, jak jsou ještě malí, jsou jim 3 roky, takže ty tam mají jako fakt jako i koruny, 2 koruny, 5 koruny a tak jako.
0: Davide,
2: mám pořád doma.
0: Vám chodí jako vyplata. Ano, ne tak vážně. Pokud pamatujete na dětskou pokladničku na mince, tak pozor. Je taková služba, jmenuje se ČSOB Drobné. A ČSOB Drobné přenášejí tento princip do digitálního světa investic. Po aktivaci služby se platby kartou zaokrouhlují na vyšší 20 korun. A ten rozdíl se investuje. Vy si dáte vlastně jako sám sobě dýško, jo? Prostě si představte, co platíte, nevím, řeknu blbost, 1001 koruna, jo? Něco platíte, jo? Ale z karty se vám strhne 1020, jo? Je to jasný?
1: Já to chápu, jo?
0: A tak 19 korun, ne, to není dýško pro ČSOB, ale je to pro vlastně
1: tvůj investiční účet, tak, kde se ti ty peníze sam
0: spořej
1: a množej.
0: A vy o tom ani nevíte, Davide, protože to je jako zpropitný. Že dáváte dýško sám sobě.
2: To je krásný.
0: Že to je dobrý, je. Já jsem to hned využil, samozřejmě na té akci jsem řekl, že tady vlastně vystupuju za ČSOB Drobné.
2: Tak tam se stane bohatým teda.
0: No bohatým nevím, ale bohatším.
2: Bohatším
0: určitě. Takže to je princip ČSOB Drobné. A teď soutěž o investiční zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 11 000 korun. Tak kdo se dovolá? Halo, halo. Halo.
3: Čau.
0: Jsi to Daniel. Danieli.
3: Ano.
0: Danieli. Do kytarového sola odpověz na otázku. Prosím. Jak se nazývá doprovodná funkce služby ČSOB, která vám pomáhá odkládat si finanční prostředky rychleji? Pozor, to je o něčem jiným. Jak se nazývá doprovodná funkce služby ČSOB, která vám pomáhá odkládat si finanční prostředky rychleji? Za A manuál, za B automat, nebo za C turbo. Pozor. Kdyby si odpověděl špatně, musíme dát šanci někomu jinému. Hrajeme o hodně peněz, takže se soustředí. Jak se nazývá doprovodná funkce služby ČSOB? Negoogluj si to. která vám pomáhá odkládat si finanční prostředky rychleji. Za A manuál, za B automat, za C turbo.
3: Já si myslím, že to je
0: za B automat. A to není správně, člověče. To není správně.
3: Tak bohužel.
0: Takže bohužel, děkujeme. Ahoj. Hezký pátek. Nestává se to často, ale tady jsem to řekl i dopředu. Ranní show, dobré ráno. Haló. Ranní show, druhé kolo. Haló.
4: Dobrý den.
0: Teď už je to jednodušší. Jak se jmenujete?
4: Dobrý den, já se jmenuji Alexandr Boda.
0: Alexandře Bodo, představte si, že ten pán před váma vám možná poslal takhle před víkendem 11 tisíc. Ještě vám vyplácal jednu možnost, kterou už víte, že to není. Ale já ji nebudu opakovat, aby to bylo fér. Jste Alexandře Bodo připravený?
4: Ano.
0: Jak se nazývá doprovodná funkce služby ČSOB, která vám pomáhá odkládat si finanční prostředky rychleji? Za A. Manuál. Za B. Automat. Za C. Turbo.
4: Já bych řekl, že to je to turbo. Za C.
0: Je to turbo! Je to tak! Je to tak! Tak teď můžete slavit. Já, víte,
4: ten
0: pán před váma prostě měl, nedal to, ale zase udělal radost vám, tak takový život. Tak gratulujeme, jste úplně to poslední, co jsi nabídla na ní show pro čtvrtý vysílací týden 29. sezóny. Ahoj.
4: Děkuju.
0: Čaues, ahoj.
4: Nashledanou.
0: A je to. Děkujeme za přízeň. Milujeme vás.

0: pět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morivo Club Gold.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa 2.
1: 9.13. Týden končí, víkend začíná. Ale ještě před víkendem a před oteplením koťák.
2: Dobré dopoledne, přátelé.
1: Ano.
2: Tlapková patrola je tady.
1: Je tady tlapková patrola nebo její fragment, respektive zlomek.
2: Ano, je to tak.
1: A já jsem taky fragment, respektive zlomek radí show. My jsme tady zůstali sami. Takže ty tady nemáš Ivanu, já tady nemám Katku, ani Jakuba, ani Štěpa.
2: Počkej, tady není ani Káťa.
1: Není tady nikdo.
2: Co se to děje?
1: Není tady vůbec, on ještě přijde, ale teď jsme tady úplně sami, jako jsme zbyli.
2: Počkej, to už se zavedl takový ten čtyřdenní týden. Už je to tady, švédský model.
1: Ale teď jsme tady jak na nějakém ostrově prostě. Normálně jsme skončili, my jsme survivři.
2: Jdeme si na kraje, kokos, uděláme si to hezký.
1: Jste si úplně lehce, si jdeme na kraje. Tak užijte si dopoledne tady s mým kolegou Spirálou.
2: Sakra, toho se taky nezbavím.
1: Spirálou, koťákem, no a po strašně dlouhém víkendu, který právě začíná naslyšenou.

No ale on ještě úplně neskončil, přátelé, nebojte se, já jsem tady od toho, abych vás doprovodil. Tohle to je Alex Warren, Maximum muziky, Evropa 2, já jsem Koťák, buďte se mnou.

0: Mark Dan a Raymond na Evropě 2, máme 9 hodin 26 minut k tomu, pokud chcete zvýšit při pátku sebevědomí, jsem tu od toho. 4,27 desetin vteřiny trvalo šestiletému Lien Junč složit Rubikovu kostku. Já jsem třeba Rubikovu kostku nikdy slepit a spojit a sestavit nedokázal. Tak to vidíte, přátelé. Maximum muziky Evropy 2 už za chviličku bude pokračovat s Alexem Benjaminem, taky Alessi Cara, dorazí i Luis Capaldi. To je porce Maximum muziky Evropy 2 a svátek mají zlaty.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar, přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
16: Najděte.
1: Fun Play originál série se vrací.
17: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
1: Nová mise.
18: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
1: Nová výzva.
19: Ono se vždycky něco stane.
1: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play. Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 tisíc na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 tisíc vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
20: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
16: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: Atmo Music a Sebastian, to je takovej reunion po poletech, tady je single Levandule v éteru Evropy 2. A máme tady dobrou zprávu. Česká republika je společně s dalšími 6 nebo 7 evropskými zeměmi skutečnými pionýry, protože u nás bylo umožněno společnosti Tesla otestovat, no nikoliv otestovat, ale nasadit do ostrýho provozu jejich autonomní řízení. Autonomní řízení, přátelé, znamená to, že ti z vás, kteří teďka sedí ve vozidle, tak by ho vlastně nemuseli vůbec řídit, a to vozidlo se celý řídí za pomoci systému kamer, dobržďování a všechno. No vypadá to úžasně a já jsem si sám tak jako škodolibě říkal, ty bláho, to by mě teda zajímalo, jak tohle autonomní autíčko bude zvládat vlastně magistrálu nebo tu část u rozkopaného muzea, a představte si, že i tuto inkriminovanou těžkou část tady v Praze Tesla zvládá skvěle. Pokud byste mi nevěřili, můžete se podívat třeba na videa Jirky Krále, který o tom natočil moc hezký video, anebo pochopitelně taky Petr Mára se na tyhle ty věci specializuje a mají tam přímo video z jízdy Prahou z nejrůznějších situací a vypadá to zatím velmi dobře. Tak přátelé, budoucnost je tady, Česká republika je skutečnými průkopníky v tomto směru, no a za odměnu si nadělíme maximum muziky Evropy 2, Teddy Swims, Imagine Dragons a nebo Bear.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Pedro Páblia. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
0: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.
5: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
6: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
7: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
8: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: Ladíte páteční maximum muziky Evropy 2, svátek mají zlatý, 9 hodin 53 minut k tomu. Záhadný odpočet má své rozuzlení. Možná jste zaregistrovali u Taylor Swift, která tímto způsobem oznámila nový single. Máme o tom pro vás připravený článek na našem webu Evropa2.cz, kde se mimo jiné mezi dalšími články taky dozvíte zajímavou informaci. Já nepochybuju, že znáte kytaristu kapely Miraj Tomáše Javůrka a ten teďka vlastně o prázdninách si musel, a možná nemusel, oholil hlavu zkrátka úplně na ježka. Kluci ho velice empaticky následovali a na stejném webu Evropa2.cz máme článek o tom, proč si Tomáš ty vlasy musel nechat ostříhat. Tak se běžte mrknout na náš lehký bulvárek, řekněme, za chviličku to bude Holy Molly nebo Rihanna a potom už zprávy Káti Říhové. Krásný pátek do všech koutů České republiky, dámy a pánové.
1: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny? Go! Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky.

0: 7. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeobík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Maximum tvý muziky.

0: Rihanna na Evropě 2, 5 minut po 10. hodině, teď už je tady Káťa Říhová, pojďme na zprávy.
1: Pěkné dopoledne, rozbory vody v obcích zásobovaných z vodojemu Odolena voda odhalily nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu proto ve čtvrtek upozornil SMS-kou obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili, ani ji nepoužívali k vaření. Omezení se týká také lokality Zahájí. Zatím není jasné, kdy bude omezení odvoláno, ani jak dlouho lidem voda s přílišným množstvím olova z kohoutků tekla. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP, má souviset s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Teď už se nám hlásí Zuzka.
2: Kroměříští radní opakovali výběrové řízení a napodruhé našli projektanta pro připravovanou přestavbu vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu v Obvodové ulici. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Druhá etapa se zaměří na interiér budovy. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Prezident Petr Pavel se na závěr své návštěvy Spojených států setkal s krajany a potomky českých přistěhovalců ve městě Wilbur v Nebrasce. Přivítalo ho několik stovek lidí, s nimiž společně zhlédl taneční i hudební vystoupení. Wilbur, který má necelých 2000 obyvatel, se přezdívá České hlavní město USA. Každoročně se v něm koná festival české kultury.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte v centru Českých Budějovic na Pekárenské. Probíhají tady práce na inženýrských sítích a dálnice D48 hlásí komplikace na 28. kilometru ve směru na Frýdek Místek.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude během dne postupně přibývat oblačnost, nicméně už se nám začíná oteplovat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. O víkendu se k nám ale začne od jihu dostávat ještě teplejší vzduch a teploty postupně vystoupí až na 22 stupňů Celsia. Tak to byly další aktuální zprávy. Posloucháte páteční Evropu 2.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
0: Máme 25. září, svátek má Zlata a Bruno Mars nebo Lady Gaga otevírají Maximum muziky.
3: Evropa 2.

Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin a 17 minut a tohle to byl Shawn Mendes, Camila Cabello se singlem Señorita. Já kdykoliv tohle toho slyším, tak si představím nějaký letní resort, lobíčko, anebo nějakýho animátora, který ve vodě nám říká, co máme dělat v rámci aqua aerobiku. Tak tohle to si vždycky vybavím, nicméně léto je v tuto chvíli, přátelé, za námi. Co je pozitivní zpráva, vypadá to, že tenhle ten víkend bude kvalitní, co se týká hezkého počasí, takže ještě takový záchvěv léta by tady měl být. Ve větší části České republiky zkrátka bude hezky, přátelé. Myslete na to a už teďka si naplánujte něco na víkend, kam byste mohli vyrazit. Fantastická zpráva k nám pochopitelně letí taky ze světa, protože v rámci amerického Spotify žebříčku 50 nejhranějších skladeb v rámci Spojených států amerických vede jeden single a tím to tedy opět a znovu a jakožto už několikrát tento týden gratulujeme našim slovenským bratrům a sestrám, protože jednička žebříčku ve Spojených státech není nikdo jiný než mnohokrát zmiňovaná Adéla.

0: Adela a single Nicole Kidman je tedy jedničkou žebříčku ve Spojených státech, tedy podle Spotify Top 100. No a kdyby vás zajímalo, jak si Adela stojí v rámci celosvětového měřítka, tak tam je její single Nicole Kidman na druhém místě a na třetím místě je skvělá skladba Ain't in LA. Takže Adela již brzy v rámci Maxima muziky Evropy 2. No a teď už se pojďme podívat, jaké singly my tady na Evropě 2 nenadělujeme za odměnu, ale spíše za trest.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Doktor Max. Vždy na blízku.
13: Tyjo, nová zářijová mateřinouška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
14: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
13: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
14: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný.
15: Nebo pokáč.
13: Ve sportovinách je taekwondo ITF. Hi-ya! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
14: Mateří douška je plná laskomin.
13: Bláznivých kostiček.
14: Zad.
13: A pátraček.
15: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
16: S mým hlasem mi pomohla AI.
17: Uf, puf, mňau.
16: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
2: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s 3. řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si 3. řadu zrádců zadarmo i naživo. Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
18: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
19: Už žádný, mami, restartuj to.
20: Už se mi nesekne při penalti.
21: Už nespane, když páříme s klukama.
18: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Single Geronimo na Evropě 2, 10 hodin, 32 minut, svátek mají zlatý, máme 25. září a je to podle mě už dva dny, co na Disney Plus je moje oblíbená animovaná série Toy Story 5. Proč tady o tom mluvím? Protože tvůrci Toy Story 5 si vybrali zajímavé téma, které se zaměřuje na to, co pravděpodobně řeší každý jeden rodič. Máme doma plnou hračkárnu těch starých, řekněme oldschoolových hraček, se kterýma si už dnešní děti nechtějí hrát, protože oni objevili co? Oni objevili tablet. Takže zápletka toho Toy Story 5 velice v kostce je, řekněme, technologie versus klasické, tradiční, standardní hračky. No mě by zajímalo, jakou činnost vy třeba dneska děláte bez telefonu, i když byste ji mohli dělat výrazně efektivněji s telefonem. Klidně mi napište, no a kdybyste chtěli své dítko inspirovat, proč se hrát se staršími hračkami, tak vřele doporučuji. Toy Story 5 je zkrátka skvělá pohádka, má hodnocení více jak 85% a je tam strašná spousta jakoby chytrých myšlenek, který vás donutí se trochu zamyslet nad tou dnešní dobou, nad tou naší historií. Pokud raději posloucháte, zůstaňte na vlnách Evropy 2, pokračuje Maximum muziky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
9: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
8: To zní složitě a draze.
9: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
8: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
9: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
7: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
10: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
11: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
12: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morivo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
13: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
14: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
15: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Maximum muziky Evropa 2. Několik metrů od lodě se v husté zelení objevují gorily. Jindy se skupina vydává na dlouhý pochod pralesem, v tropickém vedru nebo zažívá nečekanou honičku s místní policií. 15-denní cesta 9 českých umělců do Kongské republiky měla k poklidné práci v ateliéru dosti daleko. Její intenzita se stala základem děl, která, pozor, teď je ta důležitá informace, od 7. do 27. září představuje preaukční výstava v galerii Kodl. Následná charitativní aukce se uskuteční 27. září od 14 hodin na platformě Arts Limit a výtěžek podpoří ochranu slonů ve střední Africe. Takováhle hezká věc, kterou bychom chtěli tady z Evropy 2 podpořit. Známí čeští umělci zkrátka vyrazili do Konga a udělali díla, která byla inspirována touto expedicí, a tato díla zkrátka míří do aukce. Více informací pochopitelně naleznete taky na webu Evropa2.cz. No a v případě, že nejste na ty galerijní expozice a raději chodíte třeba do kina, tak i pro vás tady něco máme. Nebojte se nic.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. We still do this.
2: We've been through worse. Brad Pitt se pod vedením režiséra Davida Ayera vrací do drsného terénu. Jejich novinka V srdci divočiny znovu sází na fyzicky vypjatý příběh, tentokrát ale v mnohem komornějším pojetí ve srovnání s 12 let starým válečným dramatem Železná srdce.
3: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: V roli penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta se Brad Pitt vydává se svým psem Odinem na výlet do aljašské divočiny. Společná výprava se ale zkomplikuje vinou Jamesovy náhlé zdravotní indispozice při pilotování malého letadla.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Po havárii se tak pro oba stane mrazivá pustina jejich jedinou realitou. V níž kromě mrazu, vyčerpání a zranění musí čelit i takovým hrozbám, jako je smečka vlků. Každý den je pro Jamese a Odina zkouškou vůle, kde nestačí jen fyzická síla, ale i schopnost udržet naději.
3: Good job, buddy.
2: Mimochodem, představitel služebního psa Odina pochází z Nového Zélandu, kde se film primárně natáčel. Na natáčení spolupracoval i slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson, který trénoval zvířata pro snímky Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
4: You are the first person I've ever seen this far out.
2: Survival thriller V srdci divočiny je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
6: Go!
5: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
7: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Čerstvější zprávy.
1: Krásné dopoledne, rozbory vody v obcích zásobovaných z vodu, jemu odolena voda, odhalily nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu proto ve čtvrtek upozornil SMS zprávou obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili ani ji nepoužívali k vaření. Omezení se týká také lokality Zahájí. Zatím není jasné, kdy bude omezení odvoláno, ani jak dlouho lidem voda s přílišným množstvím olova z kohoutku tekla. Pro milovníky léta mají meteorologové dobrou zprávu. Už za pár hodin se výrazně oteplí a teploty se v dalších dnech dostanou až na letní hodnoty. Víkend nabídne teploty do 22 stupňů, v příštím týdnu bude dokonce až letních 25. Teď už má slovo Zuzka.
2: Na pražském Císařském ostrově začne v říjnu rekonstrukce takzvané staré vodní linky ústřední čistírny odpadních vod za téměř 4,8 miliardy korun bez DPH. Práce potrvají do roku 2030. Pražská vodohospodářská společnost už v minulosti za více než 7 miliard korun postavila novou vodní linku, která v době modernizace té staré zajistí čištění všech odpadních vod, které čistírna zpracovává. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než stovku snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně na silnici 25, bouralo se u obce Jáchymov na Karlovarsku a komplikace pak čekejte v centru Českých Budějovic na Pekárenské. Probíhají tam práce na inženýrských sítích.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes během dne postupně přibývá oblačnost, nicméně už se nám začíná oteplovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů. O víkendu se k nám ale začne od jihu dostávat ještě teplejší vzduch a teploty postupně vystoupí až na 22 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: Ano, začíná poslední páteční předobědová hodina, tak pojďme si zpříjemnit maximum muziky Evropy 2. Hezký pátek.
3: Evropa 2.

Ladívá zpáteční dopolední Evropa 2, jak už jsem říkal, dneska je 25.9. Zlaty mají svátek, no a ve světě z těch velmi populárních lidí v tento den se narodili třeba Michael Douglas, toho nemusím představovat, stejně jako Willa Smitha, a nebo dáma, která se jmenuje Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jonesová. Vám ostatním, kteří mě právě teď slyšíte a cokoliv slavíte, tak vám přeju jenom to nej. No a vám, kteří třeba jdete na svatbu o víkendu, anebo máte ji před sebou, anebo ji třeba plánujete, mám pro vás takové téma, protože svatební sezóna jde do svého finále a já tady mám takový příběh, svatební příběh, který snad ani nechcete zažít. Tak na co konkrétně byste si měli dát majzla, řekneme si už za pár minut. Tak hezký pátek ještě jednou s vaší dopolední Evropou 2.

0: Tim Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Conley, with Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav Uši Hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europa, the best.
3: Europa 2.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
11: Jasně, a já budu britská královna.
10: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
11: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
10: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
11: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
10: No počkej, více o nabídce na byd.com.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
17: Nová zářijová mateřinůška a přináší Mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
18: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lillian.
17: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
18: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo pokáč.
17: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ya! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
18: Mateří douška je plná laskomin.
17: Bláznivých kostiček.
18: Zad.
17: A pátraček.
18: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

Ladí vás páteční dopolední Evropa 2, no a já tady mám slíbený svadební příběh, který vy, pokud plánujete svatbu, rozhodně byste nechtěli zažít. Vy, co tam jdete jako hosté, možná ano, protože dá se říct, že v určitých momentech byla velká legrace. Tak začalo to ještě před obřadem. Nejdřív si nevěsta zapomněla kytici, musela se pro ní vrátit a jak se vracela s tou kyticí zpátky, taky její budoucí manžel viděl. Takže byla porušená taková ta svadební tradice, že budoucí manžel nesmí vidět svoji nevěstu. Mohlo by to přinést něco špatného do jejich života. Co bylo dál, když šli k obřadu a bylo to venku, tak začalo vydatně pršet. No a jak po nich ti hosté stříleli ty konfety, tak to na nich bylo všechno nalepené a nešlo to dát dolů. No a zakončený to bylo velkou svatební fotografií, když zapadalo slunce, tak se rozhodli, že si udělají fotku na loďce a teďka už asi tušíte, co se stalo. Loďka se rozhoupala a oba dva spadli do vody. Nakonec přece jenom všechno dobře dopadlo, převlíkli se, nikomu se nic nestalo a mají z toho velkou legraci. Takže pro vás, kteří plánujete svatbu, přejeme, aby nic podobného šíleného jste nezažili. Vám ostatním přejeme hezký pátek. No a když už půjdete svatbovat, tak vám Evropa 2 přeje, ať se vám to vydaří. Maximum muziky. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: música. Adela. Adela. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2.

0: Páteční dopolední Evropa 2 a já tady mám jednu neuvěřitelnou drzost, která se stala ne tady u nás v České republice, ale konkrétně v káhirské aglomeraci. Co se stalo? No, tak dokonce nejenom drzost, ale odvahu prokázala skupina zlodějů, která se rozhodla vykrást náklad z kamionu přímo za jízdy na dálnici. A jak to provedli? Oni najeli za ten kamion, který jel asi 80 km v hodině autem. Bylo to kabrio. Jeden z nich šel na kapotu auta, otevřel kamion, začal ho vybírat, házel ho do toho kabria. No a když tak jako skončil, měl toho dost, toho lupu, tak zavřel ten kamion, oni zpomalili a normálně od toho kamionu odjeli. Řidič si ničeho nevšim, dokonce ani ne ve zpětném zrcátku. A teď pozor, nešlo ani o zlato, ani o peníze, ale o balíčky s kuřecím masem. Tak tam musel mít někdo opravdu velký hlad. Pokud mě slyšíte vy, řidiči kamionu, tak vám přejeme, aby nic podobného jste nezažili a hlavně z Evropy 2 vám přejeme šťastnou cestu.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Okay. Welcome to the ancient plank walk.
3: Do kin jde pokračování thrilleru 610 metrů nad zemí. Jeho příběh se odehrává na nejnebezpečnějším treku světa a nese název Na hraně smrti 2 Dead Point.
4: You have to do something that makes you feel alive.
3: O režii se postarali bratři Michael a Peter Spirigovi, kteří mají na kontě Upířinu svítání nebo krimi thriller Jigsaw. Scénář zpracovali Scott Mann a Jonathan Frank. Tihle dva už stojí za scénářem k prvnímu dílu a Scott Mann už má dokonce rozepsanou trojku.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Příběh snímku Na hraně smrti 2 Dead Point sleduje Jax, která se po tragické ztrátě své sestry Shiloh vydá s její bývalou kamarádkou na plank walk trasu nahoře Mount Kwan v Thajsku. Chtějí tak uctít její památku. Dívčí jízda vysoko nad zemí se ale rychle promění v noční můru. Po děsivém sesuvu kamení se Jax a Luz ocitnou uvězněny na křehkém a nestabilním dřevěném chodníku ve výšce 1524 metrů. V extrémních podmínkách tak musí čelit nejen hrozbě pádu, ale i vlastním démonům strachu a pocitu viny. Na hraně smrti 2 Dead Point je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
7: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
6: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
7: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo pokáč.
6: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ya! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
7: Mateří douška je plná laskomin.
6: Bláznivých kostiček.
7: Zád.
6: A pátraček.
7: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je tady 12. hodina poledne, páteční, a my pro vás máme čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Krásné poledne, neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Sněmovna podpořila novelu koaličních poslanců, která míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na dnešek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Příčiny vážné nehody policisté vyšetřují. Podle mluvčího se auta srazila kolem 3 ráno na 11. kilometru ve směru na Zličín a oběťmi nehody byli cizinci. Teď už má slovo Zuzka.
2: V těchto dnech začala dlouho očekávaná přestavba silnice první třídy číslo 53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Vytížená silnice spojující Brno se Znojmem získá za 2 miliardy korun na většině své délky třetí pruh a mimoúrovňová křížení. Zmizí také terénní vlny. Silnice tak bude především výrazně bezpečnější. Zuzka Kuzá.

0: Kuková, Evropa 2.
1: Druhého vítězství v sezóně se v předehrávce čtvrtého kola Tip Sport Extraligy dočkali hokejisté Hradce Králové, kteří na domácím ledě přehráli Bílé tygry z Liberce 5-2. Dvěma body za gól a přehrávku se na triumfu Mountfieldu podíleli útočníci Aleš Jergl a William Čacho.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda je na dálnici D55 na 30. kilometru ve směru na Olomouc a s kolonou kamionů počítejte na D1 směrem z Prahy do Brna už od 178. kilometru.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes během dne postupně přibývá oblačnost, nicméně už se nám začíná oteplovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů. O víkendu se k nám ale začne od jihu dostávat ještě teplejší vzduch a teploty postupně vystoupí až na 22 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

už vám můžu popřát hezké páteční odpoledne. Připraven flashback z roku 2006 a jedna pozvánka, tak nikam neodcházejte. Hezký den! Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2? No a já tady mám slíbenou pozvánku, je na zítřek, kdy naše sobotní Dance Extravaganza Evropy 2 začíná o hodinu dříve. DJ Rockstar mezi 21. a 22. hodinou shrne všechno taneční, co se za uplynulý měsíc stalo. No a potom naváže klasická sobotní Dance Extravaganza. To je sobota. Na neděli vás zvu na 18. hodinu, kde si můžete dát repete nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Mimochodem, pro ní můžete aktuálně hlasovat teď hned na našich stránkách Evropa2.cz. Hlasování je otevřené. No a bez vašeho hlasování bychom ten příští týden prostě to nesestavili. Tak zahlasujte Evropa2.cz. No a poslední pozvánka je na brzdu a neb jakoby show na Sty Vojtáno a Arny. Přijdou v neděli po 20. hodině s nevšedníma rubrikama a dobrou náladou pro vás všechny. Opět v éteru Evropy 2 v neděli po 20. hodině. Tak hezký pátek vám přejeme, ať budete dělat cokoliv, budeme rádi, když do svého víkendování zařadíte i nás. My jsme vaše Evropa 2. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
6: Najděte.
7: Fun Play originál série se vrací.
8: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
7: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
7: Nová výzva.
10: Uvěno se vždycky něco stane.
7: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
11: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma jeden kilogram za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
6: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
18: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

Páteční hudební vzpomínka bude věnovaná roku 2006. Dáme si americkou zpěvačku, která se jmenuje Missy Elliott, a její single, který je prostě skvělej, takzvaně předvíkendově nakopávací. Jmenuje se We Run This. A tady je Evropa 2. My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

0: Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
11: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
16: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz

0: Pomalu ale jistě se blíží dnešní páteční 13. hodina. My pro vás připravujeme čerstvé zprávy, no a místo mě už sem za chviličku usedne můj kolega Jindra Ekl. Já se s váma loučím, před námi je prodloužený víkend, tak si ho užijte, no a budeme rádi, když do toho zakomponujete Evropu 2, protože my jsme tady pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Tak mějte se hezky, no a v úterý v 11 hodin tady na Evropě 2 se těším. Ahoj!
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Jedna hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková má pro vás připravené aktuální zprávy. Pojďme na ně.
1: Hezké odpoledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace se zjistila ve čtvrtek ve vodojemu Odolená voda. Lidé nemají vodu používat k pití a vaření. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a několika farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho ale zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zásah údajně souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Společně se podíváme za Luckou do Prahy.
2: Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na Výstavišti. Stavební práce trvaly více než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Část paláce vyhořela 16. října 2008. První lidé si ho mohou prohlédnout dnes odpoledne. O vstupenky byl obrovský zájem. Byly vyprodané asi za 2 hodiny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté do 21 let v Ázerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Svěřencům Michala Bílka patří před zbývajícími 3 zápasy ve skupině B 2. místo. V Baku má utkání výkop v 15:45. Evropa 2, kde to

0: Začneme na dálnici D5. Ve směru na Plzeň na 52. kilometru se srazil nákladní vůz s osobním. V Praze v Chodovské se srazily dva vozy. Nehodu hlásí Ústí nad Labem ve Všebořické a v Brně v ulici Koliště pak máme nehodu dvou vozů.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně převážně polojasno až oblačno, později odpoledne a hlavně na večer od severozápadu se začne vyjasňovat. Teploty se aktuálně drží v rozmezí od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 13. si slovo bere Jindra Ekl.
2: Ano, je to tak, takže se našlo ve vodě olovo volovo.
0: Je to tak?
2: A prosím tě, ty jsi říkala, že to byla odolená voda, ta ano. Vodárna. A kam to teče, ta voda, přesně tady? To nevíš, no tak to nemusí, ale střední Čechy to byly.
0: Střední Čechy.
2: Já jenom jako koho vystrašit, víš přesně, víš, jako, tak jsme vystrašili vlastně celý střední Čechy.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: Tak a my jdeme na další maximum muziky. Já vám taky přidám nějaké informace. Včera jsem se obětoval, koukal jsem asi na 5 vystoupení na sněmu Spojených národů tady. Pár lídrů. Mám rešerši, za chvíli vám ji představím.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Já jsem už avizoval, že jsem se včera tak trošku jako obětoval a koukal jsem na 4 vystoupení v rámci Spojených národů, jo, v rámci toho shromáždění, který tam teď tedy probíhá. Samozřejmě ne všichni světoví lídři ještě mluvili, ještě někteří mluvit budou, snad myslím, že až do 28. září bude probíhat ten hlavní panel. Mě jako zajímalo vlastně to, co se řeší teď v rámci vlastně všech těch událostí na světě a že jich teda začalo být celkem dost. Co se řeší v té budově, před kterou je takový ten monument, kde je ten pánek překovává ten meč. Je to vlastně biblický text, mimochodem z knihy Izajáš, takový to překují své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Jo, jako je to vlastně ten nejzásadnější středobod našeho vesmíru, tady na naší planetě, kde by se měl dojednávat skutečně jako mír, jako v praxi. A tak jsem si říkal, tak jo, tak já se podívám, oni ty proslovy mají 30 až 40 minut každej, tak já se schválně podívám. A teď jsem se jakoby vybral ty aktéry, kteří mají blízko k tomu, co se děje. To znamená, vystupovali zástupci Iránu, prezident, vystupoval samozřejmě americký prezident, to jsem se taky pustil. Pustil jsem si prezidenta Ukrajiny, Zelenského, a pustil jsem si premiéra Izraele, Benjamina Netanyahu. A pak jsem si ještě pustil finského prezidenta, který měl fenomenální projev, jo, Alexander Stubb. Nicméně, kdybych z toho měl vytáhnout, jakoby 2-3 myšlenky možná, co je ten největší paradox, je vlastně to, že každý, kdo tam vystoupí, tak řekne, my se jenom bráníme, oni nám zabíjejí naše děti, ty další, ty druhý, to jsou samozřejmě teroristi tam, že? My se bráníme a my se nepřestaneme bránit a samozřejmě sláva naší zemi, jo? Ať už je to teda Ukrajina, nebo je to Irán, nebo je to Izrael. Tam se zase velmi zásadně řeší ta otázka Gazy. A teď vlastně jako každý na každýho ukazuje, ale nikomu jakoby nedochází, že přece musí přijít tedy ten impuls od někoho, kdo první jako řekne, hele, dobře, my už chápeme, že jestli chceme ten oheň zahasit kompletně, tak do něj nemůžeme dál přilejvat benzín. Ale musí někdo začít do něj přilejvat vodu. Jo, ale je to takový to, ale on tam přilil benzín, tak já ho tam přiluju taky. A on tam taky přilil benzín, a já ho tam taky přilil. A takhle to prostě vlastně se jede, jak v mateřské školce vlastně. A člověk si řekne, koukám opravdu na jakoby ten nejvyšší možný mírový panel na světě. Jako tohle je to, co vlastně jsme tedy schopni jako domluvit, nebo naši zástupci tedy. Je to strašně vlastně smutný. Jo, působí to až jako tragikomicky na jednu stranu, ale kdybychom si odmysleli tu komediálnost, tak se tu skutečně bavíme o strašných kvantech jako obětí. A je to vlastně ve finále z úst všech těch lidí, kteří tam povídají, tak vlastně vidíte, že to je úplně zbytečný všechno. Čili držme palce, aby v tomhletom baráku se skutečně něco vyřešilo. Protože jestli se něco nevyřeší ani tam, tak kde jinde, že?
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
9: Najděte.
10: Fun Play originál série se vrací.
11: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
10: Nová mise.
12: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
10: Nová výzva.
13: Ono se vždycky něco stane.
10: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
17: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilien.
16: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
17: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný.
18: Nebo Pokáč.
16: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
17: Mateří douška je plná laskomin.
16: Bláznivých kostiček.
17: Zád.
16: A pátraček.
17: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2. Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Koukám tady na velmi takovou jako efektivní záležitost, jak případně donutit nebo spíš motivovat řidiče, aby jezdili lépe, jako třeba pomaleji, víc bezpečněji a tak dále. Je to úplně vlastně obrácený způsob toho, než jsme zvyklí, ať už v Evropě nebo v Americe. Vyzkoušeli to konkrétně ve Stockholmu. Oni vždycky jako Skandinávci mají super nápady. A vyzkoušeli takovou loterii jakousi v rámci tedy rychlosti jízdy. Oni udělali to, že ty radary fotili nejen ty, který překročují tu rychlost, ale zároveň ty radary fotili i ty lidi, kteří vlastně jeli buď tou rychlostí správnou, anebo ještě dokonce méně. Všechny tyhle ty to vyfotilo a dalo je to do loterie, která vlastně potom posléze losovala vždycky nějaký tři vítěze, který vyhráli docela dost peněz. A ty peníze byly od těch, který vlastně platili ty pokuty. A pozor, co je vlastně nejzajímavější na tom, že během tohle experimentu, kdy lidi věděli, no, ta veřejnost věděla, že probíhá tahle ta loterie a že radary je budou fotit a budou fotit právě do loterie ty, kteří jedou tolik, kolik mají, tak kleslo překračování rychlosti o nějakých 22%. Což je jako velmi, velmi zajímavá věc. Čili zase opět. A to vidí všichni, i jako politici, který třeba můžou jít trošku populismus. Musíte lidem jakoby něco nabídnout, něco jim dát reálně. Když jim něco dáte, tak vidíte, hned čtvrtina z nich pojede podle předpisů a když jim nic nedáte, tak třeba bude platit úplný opak.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
5: V klidu, už je to zařízený.
4: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
5: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
4: Hliník a online? A co ty dýlky?
5: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
4: Takže e-shop říkáš?
5: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
4: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
1: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
6: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
7: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeobík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
10: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Hezký odpoledne, posloucháte Evropu 2 a já mám trošku takový PTSD z toho, jak jsem včera sledoval ty panely na Spojených národech, to už jsem se vám s tím samozřejmě svěřil, co je taky trochu o celosvětové politice, sahající za naše hranice zcela jistě, je tedy návštěva našeho prezidenta v Americe a konkrétně vlastně to, jak se potkal s Keanu Reevesem. Už po druhé, tedy jestli dobře počítám. Poprvé se viděli na Hradě, když tady Keanu Reeves s jeho kapelou Rockstar měli koncert a teď se teda viděli v Americe a vzniklo z toho jedno takový meme, protože samozřejmě tím, jak byl ten záznam toho jejich rozhovoru nebo sestřih různých těch záběrů, jak je točili novináři, tak jeden jakoby pohled se stal meme. Je to vlastně takový jakoby záběr, jak Keanu Reeves je z profilu, něco panu prezidentovi říká a on se na něj dívá, jo. A dívá se na něj skutečně jako hezky. Nechci říkat jako, až jako skoro zamilovaně, ale opravdu s takovým jako, dalo by se to tisknout na plakáty normálně, jo. To meme má nadpis právě, najdi si někoho, kdo se na tebe dívá stejně jako Petr Pavel na Keanu Reevese. Protože skutečně ten pohled, je to hezký. Takhle kdyby se koukali třeba i manželé na svý manželky, kamarádi na svý dobrý kamarádi, tak by to bylo opravdu jako by fajn. No. Navíc ještě oni vlastně oba dva motorkáři, že? Keanu Reeves dokonce tak jako je tak daleko, že si založil svoji vlastní značku motocyklů a tak dále. Takže úžasná věc. Mimochodem, já jsem měl taky tu čest s ním prohodit jednu jedinou větu, kterou jsme bohužel tehdy na Rock for People nemohli natočit, protože jsme vlastně s ním neměli jako objednaný rozhovor, jo. Ale bavili jsme se teda úplně o něčem jiným, než o motorkách. Bavili jsme se o tom, jestli svět je iluze nebo ne. Že? Tak Keanu teda souhlasil, že prej iluze to je. No. To říká už i Elon Musk. Tak hejte, kdyby náhodou, jo, se nějaký prostě ten průšvih jako trošku jako přetekl nebo vypnul kontrole, tak si můžeme říct, že vlastně ve finále je to v pohodě, protože to je jenom iluze, údajně.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. We still do this.
2: We've been through worse. Brad Pitt se pod vedením režiséra Davida Ayera vrací do drsného terénu. Jejich novinka V srdci divočiny znovu sází na fyzicky vypjatý příběh, tentokrát ale v mnohem komornějším pojetí ve srovnání s 12 let starým válečným dramatem Železná srdce.
3: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: V roli penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta se Brad Pitt vydává se svým psem Odinem na výlet do aljašské divočiny. Společná výprava se ale zkomplikuje vinou Jamesovi náhlé zdravotní indispozice při pilotování malého letadla.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Po havárii se tak pro oba stane mrazivá pustina jejich jedinou realitou, v níž kromě mrazu, vyčerpání a zranění musí čelit i takovým hrozbám, jako je smečka vlků. Každý den je pro Jamese a Odina zkouškou vůle, kde nestačí jen fyzická síla, ale i schopnost udržet naději.
3: Good job, buddy.
2: Mimochodem, představitel služebního psa Odina pochází z Nového Zélandu, kde se film primárně natáčel. Na natáčení spolupracoval i slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson, který trénoval zvířata pro snímky Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
4: You are the first person I've ever seen this far out.
2: Survival thriller V srdci divočiny je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. 14. hodina odbyla a Zuzka Kozáková má připravené aktuální zprávy. Zuzi, pojď na to.
1: Dobré odpoledne. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze dnes novináře informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Koaliční poslanci to považují za předvolební gesto. Autobus téměř s 20 cestujícími kličkoval v úterý brzy ráno po dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem. Řidič podle svědků několikrát přijel z pravého do levého jízdního pruhu a sjel až ke svodidlům. Policisté autobus nakonec zastavili a 63-letému řidiči naměřili v dechu přes 1 promile alkoholu. Za ohrožení pod vlivem návykové látky muži hrozí 3 roky ve vězení. Lucka nás vezme na Svitavsko.
2: Na Svitavsku budou lidé v blížících se volbách hlasovat také o větrných elektrárnách. Ty nejvýkonnější u nás chtějí investoři postavit u Kamenné horky. Podle starostky Lucie Podborské je hlasování jediným legitimním způsobem, jak mohou obyvatelé vyjádřit svůj názor na projekt, který by výrazně zasáhl do života v obci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Národní tým dál povede z pozice kapitána Ladislav

0: Krejčí obránce nosí pásku v české reprezentaci od března a zůstane mu také pod vedením nového trenéra Santiho Denii. Krejčí by měl být zároveň k dispozici pro utkání Ligy národů proti týmu Chorvatska, které je na programu v sobotu večer.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D1 pozor, a to na 29. kilometru ve směru na Brno. Srazil se tu nákladní vůz s osobním. Na D35 se na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice je odstavené vozidlo na 259. kilometru. V Ústí nad Labem u Panského dvora se srazily dva vozy a s nehodou počítejte i v Plzni ve Studentské.
1: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Většinou polojasno až oblačno, později odpoledne a na večer od severozápadu oblačnost začne ustupovat. Co se teplo týče, stále se pohybují většinou v rozmezí od 13 do 18 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 14. pokračuje Jindra Ekl.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli se podíváme, jak ušetřit na palivu, když budete tankovat. Do prvního října tedy na benzínových stanicích. Pak údajně tedy přijde v platnost už nějaká ta kontrola těch cen a zlevní to. Ale do té doby mám

zamienić i to, co

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: A je tu dnešní kultovka na Evropě 2. Dneska se podíváme do roku 2007, kdy německý projekt Marquise nahrál tedy ve španělštině track, který se jmenuje Vayamos Compañeros, Pojďme kamarádi. To je velmi jako zajímavý. No, že Němci skutečně jsou dobrý jak v té angličtině, tak evidentně i ve španělštině. Není se čemu divit, že až doposud, když se někdo stal jakoby známým ve světě, tak to byly projekty, když to byla jako Evropa, nebo projekty z Evropy, tak to byly většinou Němci, Britové, anebo Skandinávci. Teď tedy máme jednu velkou, jako zadosti učinění bych řekl, velkou hvězdu ze Slovenska, Adélu, která mimo jiné byla u mě ve vysílání na Evropě 2 na rozhovoru, asi rok a půl zpátky nebo dva. Klidně si to dejte, je to velmi jako zajímavý. Dneska má holka, jestli se nepletu, nejen první jakoby příčku v rámci Spotify v Americe, ale už měla i druhou. Takže to je jako fajn, že se konečně zařadila za jmenou mezi projekty z Evropy, který jako jsou světově úspěšný. Myslím si, že za třeba nějakých 10 let jí na Evropě 2 budeme hrát jako kultovku z roku 2026.

0: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
1: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
0: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2. Od 9 večer.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Zpátky k muzice.

0: dneska na pumpách, projížděl jsem kolem a normálně takový ten prémiovější diesel asi 57. To je žrádlo, co? To je něco. Samozřejmě můžete si koupit i ten levnější, ten je za pouhých 51, třeba 90, takže vlastně super. Ale co jsi říkala, Zuzko?
1: Zadáčo, hele.
0: To je vlastně zadarmo.
1: To jako by se nic nedělo.
0: Já jsem si říkal, víš, kolik třeba by to muselo stát, aby lidi jako nejezdili. Vždycky se podívám na tu mapu Prahy třeba, kde teda žijeme, a tam vidíš ten trafik, jak je to všude červený, tak říkáš si, OK, hodně aut, že? Kolik myslíš, Zuzi, že to bude muset stát, aby třeba, nebo že by to mohlo stát, aby lidi jako by nějak přestali trochu jako jezdit víc?
1: No takhle, já to vezmu úplně z jiného konce, protože pokud vlastně to dosáhne hranice 55 korun, tak se zase bude řešit zastropování.
0: No počkej, ono už se to řeší.
1: Už se to řeší?
0: No jasně, od prvního října už vlastně to jakoby najede, to znamená, že bude to jako regulovaný, zase jak to bylo dříve, že samozřejmě někdo to bude muset zaplatit.
1: No
0: to nevíme, kdo to bude. Asi to budeme my nejspíš.
1: Hele, jako, no, tak kdo jiný?
0: Každopádně jasně, ale jako zlevní se třeba o 2-3 koruny, jo.
1: No, ale tak jako i ty 2-3 koruny ve výsledku ti
0: dobrý, ne?
1: Je docela dobrý peníze. No. Nicméně já jako nevím. Já mám pocit, že už jsme se tady možná o tom bavili a já se teda přiznám, že zrovna patřím mezi ty řidiče, že prostě já tím autem...
0: Prostě pojedeš. Prostě
1: pojedu.
0: Hele, no.
1: Ale pokaždý, když tankuju, tak si říkám, jako kam ještě?
0: No počkej, to já ti si... Hele, to je prostě jednoduchý. No nahoru samozřejmě. No tak... to je jasný.
1: Jako směr je jasný.
0: Ale jaký je řešení? Pozor, teď jsem viděl reportáž. To taky jako memečko, nějaký video. Já si myslím, že to je jako už starší, jo. Že to jako koluje po sítích. Ale je to fenomenální. Hele, jeden pán a tím normálně vyzrál totálně skvěle. Oni přišli dělat anketu, že jo, ta televize. K pumpám a oni, pane, dobrý den, jak to vidíte, ty ceny a to, a on, no, tak hlejte, já vlastně, mě to nestojí víc. A oni, fakt ne, a jako to, jak to děláte? Já tankuju vždycky za 1000.
1: Přesně.
0: Chápete, já jsem tam nechal jenom 1000 korun.
1: To je ono.
0: A to je řešení. A nebo samozřejmě elektromobil, a nebo víte co, jděte pěšky doma nebo na kole. No. To bude nejjednodušší.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
8: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
11: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
10: To zní složitě a draze.
11: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
10: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
11: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
12: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
13: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
13: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
14: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2, Tomáš Zástěra už je připravený na odpolední show, tady se mnou ve studiu.
1: Dobré odpoledne.
0: Ahoj Tome, soutěžil jsi někdy, nebo ne, že soutěžil, to jsi samozřejmě soutěžil, to víme,
1: soutěžil
0: že?
1: Soutěžil jsem někdy, no.
0: Soutěžil jsi, dobře. Kdyby to koleno, ne to takhle, kdo ví, mohl by si skončit jako velmi vysoko, bych řekl.
1: No to je otázka, ale zase já myslím, abych nespadl pak moc z velký vejšky, víš, kdyby skončil vysoko.
0: Jo, to je pravda, to je fakt. To je vždycky úměrný. Ne, chtěl jsem říct, jestli si někdy jakoby jel takovou tu taktiku u hotelu, jak si všichni zamlouvají těma ručníkama ty lehátka třeba. Dostal jsi se do nějaký takový situace?
1: Přiznávám se, že jsem to párkrát jel, no. takhle, a budu ještě upřímnější.
0: No.
1: Nebyl jsem to já, byla to moje tehdejší přítelkyně.
0: Jasně. No jsou tací jo. Právě.
1: Bylo jakože ráno, hele, přes snídaní se, že tam hodíme ručníček,
0: no,
1: co?
0: No. Ono to vlastně, no. Dalo by se to nazvat jako soutěží, jo, protože ty lidi vlastně se navzájem jakoby předhání v tom, kdo dřív tam přijde a tak dále. Teď samozřejmě ty hotely proti tomu bojují, že třeba když tam přijdeš moc brzo,
1: ano.
0: Tak on ještě ráno ten plavčí kde kolem toho bazénu a sundá
1: to ty jsme ručníky. To jsme byli loni v tom Řecku.
0: No.
1: A tam to přesně takhle bylo. Tam bylo napsat tabla cedule. Nedávejte ano. Ručníky před snídaní na to, na lehátka. A týpek tam obcházel a dával je pryč z těch lehátek.
0: Teď jako všude na těch pokojích máš vždycky takový to upozornění, ne? Že hele, šetřete vodu, když ty ručníky jsou už fakt špinavý, no, na zem. Co udělají s těma ručníkama, co pozbírají novejma, že jo, z těch lehátek, samozřejmě že jdu do praní.
1: Ale oni nevyhazovali, oni tam nechávali u těch, jako na té trávě za lehátkama, no. Aby si ty lidi si je vzali zase, jo.
0: No jo, jenže když to jsou ty hotelový a vypadají stejně.
1: No oni dali za to lehátko, kde přímo bylo
0: jo,
1: ta ručník.
0: Takhle, jo,
1: aby
0: takhle.
1: Si ty lidi poznali, že ho vlastně odstranili
0: jo.
1: A mohli si ho vzít, ale byl přímo za tím lehátkem, kde byl původně umístěný.
0: Tam by zase ale mohla být tím pádem potom vlastně to pravidlo, že ten ručník bude za tím lehátkem. Jasně. A jakmile je za lehátkem, tak už je to...
1: Já bych to udělal tak, že za těma lehátkama u toho bazénu bude boxerský ring a že byste ručníky házali do ringu.
0: No, počkej, a tohle se by mimochodem stalo.
1: Ne, počkej.
0: Počkej, je to strašný, kámo. V Řecku totiž se poprali dva seniori o lehátko na pláži a počkej, kámo, jeden zemřel z nich.
1: Jo, aha.
0: 82 let.
1: To je nejsmutnější vstup, co se mohli udělat.
0: 82 versus 76, jo.
1: Ježiš.
0: Jako stojí jim to za to, dětkům ještě?
1: No jednomu ještě pořád, jo.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, která právě startuje, a Zuzka Kozáková má aktuální zprávy. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v přípravě návrhu na snížení trestní odpovědnosti ze současných 15 let o 1 či 2 roky. Analýza totiž odhalila celou řadu nedostatků současného systému. Aktuálně jsou ve hře 3 varianty návrhu. První, nechat systém, jak je, což ale není podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce možné. Druhou možností je plošné snížení trestní odpovědnosti na 13 či 14 let. Poslední možností je snížení pouze pro vybrané trestné činy. Pražská hygienická stanice dnes uvedla, že v případě hromadné nákazy na základní škole v Újezdu nad Lesy evidují již 363 nakažených. 50 z nich je navíc hospitalizováno. V souvislosti s případem také kriminalisté zahájili úkony trestního řízení. Již dříve Novinky informovaly, že nákaza může souviset s prošlými vejci. Řada dětí se totiž nakazila po konzumaci uhlířských špaget z místní jídelny. S Luckou se podíváme do Karlových Varů.
2: V Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému. Stavba za 549 milionů korun by měla být hotová do 2 let. Zajistí propojený dispečing policistů, hasičů, záchranářů, strážníků a armády, rychlejší předávání informací a efektivnější koordinaci zásahů, ale také větší připravenost v mimořádných krizových situacích. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Kajakáři Jakub Krejčí se stalo mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v Itálii Jiřího Prskavce, který kvůli 2-sekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil 4. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. pozici.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na dálnici D1 ve směru na Brno. Na stém 16. kilometru se v levém pruhu srazila 2 osobní vozidla. V Praze v ulici Železničářů se srazila tramvaj s osobním vozem, bouralo se ve Valašském Meziříčí v Nádražní ulici a v Brně v Gromešově ulici bourala 2 osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se začne vyjasňovat. Teploty nepřekračují 18 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, v průběhu dne pak bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přijde oblačnost. Na teploměrech pak naměříme od 18 do 22 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 15. je na svém startu odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Česká republika, naše malá krásná zemička uprostřed Evropy. Co hezkého a zajímavého na nás vidí svět? Máme tady pět věcí, tak já vám je za chvilku řeknu. Na Evropě dvě. Evropa dvě.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem říkal, že se podíváme na zajímavosti o naší republice, které vidí jako zajímavosti lidé v cizině. Jo, prostě je to něco, co my považujeme za normální, ale v cizině si říkají, wow, to je docela zajímavý nebo dobrý. Není to všechno dobrý, takhle podotýkám, ale je to spíš zajímavý anebo k zamyšlení. Tak začneme číslem jedna, co se o nás tady v zahraničí říká, nebo respektive na čím se kroutí hlavou. 80% téměř české populace jsou bez vyznání, jsou ateisti. A přitom je to, nebo přitom jsme země, která má ty největší nebo nejkrásnější, nebo jedny z nejkrásnějších kostelů a katedrál vůbec na světě. Jo. Takže nad tím se pozastavuju, že máme takovouhle bohatou historickou tradici, včetně náboženství, a vlastně 80% téměř z nás jsme ateisti. Jo. Pak tady máme to, že se zastavují nad tím, že u nás je 2,4% pouze nezaměstnanosti, jo? Že to je vlastně naprostá rarita na světě, nebo ne úplně všude, ale ve většině zemí je to rarita, protože tam je nezaměstnanost daleko vyšší, pochopitelně. Jo? Pak tady máme český jazyk jako takový, 250 tisíc slov, což je více než francouzština, ruština nebo arabské řeči, a navíc písmeno ř jako takové s tím háčkem není nikde v žádné jiné abecedě světa, takže jsme naprosto raritní tady v tom. A pak tady máme, že je to poměrně malý stát, Česká republika, píšou, a mají 2000 kostelů, nebo máme 17 UNESCO vlastně památek, a máme jeden z největších nebo největší komplex hradní na celém světě, na takhle malém prostoru. A ten závěr je vlastně fascinující. No a máme tady konzumaci 256 piv na osobu, včetně kojenců. Je to nejnižší číslo, které jsme vůbec v historii kdy jako Česko měli, a přesto je to nejvyšší číslo pořád ve světě. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Vier.
6: Europa 2.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespadne, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů kteří cestovali s ním.
19: Najděte.
20: Fun Play originál série se vrací.
21: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
20: Nová mise.
22: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
20: Nová výzva.
23: Ono se vždycky něco stane.
20: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
24: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
25: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
26: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
27: Zpátky k muzice.

0: spolupráce Eda Sheerana a Justina Biebera, I Don't Care, posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já tady mám zprávu, která je vlastně trochu zajímavá a trochu smutná, nebo dost smutná, takže vlastně extrémně smutná vlastně ve finále. Ale ta zajímavost tam taky je, takže pojďme na to. Žena, 34letá univerzitní lektorka z Austrálie, se vydala na Mount Everest jakožto veganka. Takže vylezla na Everest, aby dokázala, že vegani zvládnou cokoliv jako ostatní lidé. No a ona tam zemřela, přátelé. Ale z mého pohledu dokázala, že vegani dokážou to samé, co běžní lidé. Jít na Mount Everest a klidně tam zemřít. To se stane i normálnímu člověku, takže vlastně to dokázala. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nová muzika. Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
6: Mamut kraloval době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, pojďme na poslední, tedy páteční mámu. Na rozdíl od pondělka bývá máma v pátek milá a vlídná, ale dneska není moc hezky, takže si myslím, že máme opět smůlu. Vytáčím.
2: No Tomáši.
1: No máti, nazdar.
2: Čau.
1: Co je?
2: Nic, jsem vstykla.
1: No to já to poznám, ale proto se ptám rovnou, co je?
2: Tvůj táta je obrovský gentleman, kdyby jsi to náhodou nevěděl.
1: Ten sarkazmus, matko, ten sebe čiší každým pórem.
2: No, protože, pardon, já jsem si půjčila auto, potřeba jsem nakoupit. Omyle jsem píchla pneumatiku. Tady leje jak z konve, teď na mě čumí přes okno a jediný co, tak mi přines deštník.
1: Jo, ale tak je gentleman, přines ti deštník, prosím tebe.
2: No tak snad normální gentleman vezme tu rampovou ptáku, nebo čím se to zvedá to auto a pomůže mě, ne?
1: No prosím tě, ale koukat z okna na tebe, to je taková zábava, to je lepší než 1000 televizí.
2: Jo, takže jsi úplně stejný jako on. Hele, já bych vás fackovala jedno jak druhýho. Oba dva máte ruce, se vám kroutěj, jakmile já něco potřebuju. Když něco potřebujete vy, tak je vždycky vám vyjdu vstříc. Ale v momentě, kdy potřebuju něco já, naskytne se nějaký problém, tak nemáte nikdo čas. Nikdo mi neberete telefon, všichni máte hromadu práce a na všechno jsem sama.
1: Ty bláho, to byl
2: kůl. No a teď tomu nemáš co říct, ale viď, protože víš moc dobře, že mám pravdu, protože kdybych tu pravdu neměla, tak se ozveš. Ale vzhledem tomu, že mlčíš, tak mlčení znamená souhlas.
1: Kam se hrabe Machine Gun Kelly, čověče, to je kulomet tohle.
2: A zle jeden mizernej.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Okay. Welcome to the ancient plank walk.
4: Do kin jde pokračování thrilleru 610 metrů nad zemí. Jeho příběh se odehrává na nejnebezpečnějším treku světa a nese název Na hraně smrti 2 Dead Point.
5: You have to do something that makes you feel alive.
4: O režii se postarali bratři Michael a Peter Spirigovi, kteří mají na kontě Upířinu svítání nebo krimi thriller Jigsaw. Scénář zpracovali Scott Mann a Jonathan Frank. Tihle dva už stojí za scénářem k prvnímu dílu. A Scott Mann už má dokonce rozepsanou trojku. Příběh snímku Na hraně smrti 2 Dead Point sleduje Jax, která se po tragické ztrátě své sestry Shiloh vydá s její bývalou kamarádkou na plank walk trasu nahoře Mount Kwan v Thajsku. Chtějí tak uctít její památku. Dívčí jízda vysoko nad zemí se ale rychle promění v noční můru. Po děsivém sesuvu kamení se Jax a Luz ocitnou uvězněny na křehkém a nestabilním dřevěném chodníku ve výšce 1524 metrů. V extrémních podmínkách tak musí čelit nejen hrozbě pádu, ale i vlastním démonům strachu a pocitu viny. Na hraně smrti 2 Dead Point je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
9: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
8: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací práš 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
12: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Skoro 2 minuty po 16. hodině, pojďme na zprávy, jste na Evropě 2 v odpolední show a je tu i Zuzka Kozáková. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace se zjistila ve čtvrtek ve vodojemu Odolená voda. Lidé nemají vodu používat k pití a vaření. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a několika farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho ale zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zásah údajně souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Společně se podíváme za Luckou do Prahy.
2: Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na Výstavišti. Stavební práce trvaly více než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Část paláce vyhořela 16. října 2008. První lidé si ho mohou prohlédnout dnes odpoledne. O vstupenky byl obrovský zájem, byly vyprodané asi za 2 hodiny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. V boji o titul narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titulu z Itálie.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na požár vozidla, který je na D10 ve směru na Turnov na 37. kilometru. Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever na 57. kilometru máme odstavené vozidlo. V Olomouci došlo k vážné nehodě v Dalimilově ulici. Aktuálně zde probíhají záchranné a vyprošťovací práce a je to zde uzavřeno. V Děčíně se pak bouralo v Benešovské ulici.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je většinou polojasno až oblačno s teplotami do 18 stupňů. Zítra ráno se pak ojediněle objeví mlhy. V průběhu dne bude převládat jasná až polojasná obloha. Během odpoledne od západu dorazí oblačnost. Na teploměrech pak naměříme od 18 do 22 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a 4 minuty po 16. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkikrytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.

0: Европа 2. Европа 2. Stay tuned. Maximum музыки.
1: A jaká budoucnost a vývoj čeká počítačové hry? No tak mám tady takový náznak, tak se na to za chvilku společně podíváme. Buďte se mnou, jsme Evropa 2. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem říkal, co by mohla být budoucnost počítačových her, tak na to se podíváme společně a je to tady. Já už počítačové hry příliš nehraji. Děti některé, ty starší, zejména u mě doma, to je jeden syn, tak ten ano. Tady čtu článek, který se týká toho, co by chtěl Microsoft přímo do počítačových a konzolových her, jo. A to jsou sice reklamy. Tak dalo by se to očekávat, ale vlastně mi to přijde hrozně nehezký v rámci toho, že spoustu těch her si kupujeme za dost peněz. Ještě, aby tam byly reklamy. Možná, že to bude v těch hrách, které budou free, to je samozřejmě možný. A jak by to asi vypadalo, tak Microsoft si tento systém patentoval a mohly by se ty reklamy objevit například po poražení bosse, během načítání hry anebo po skončení mise. Za zhlédnutí reklamy by hráč získal čas bez dalšího přerušení. Patent počítá s různě dlouhými intervaly, například od 15 minut až po hodinu. No, takže to asi víte, jak to budete potom časem mít, až budete hrát hry. Každopádně pro mě dobrý, protože já bose jen tak neporazím, pak se urazím a vypnu to, takže ani hodinu nehraju. Tak, asi to je v pohodě pro mě. Evropa 2.
1: Každou středu večer si na Evropě 2.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
9: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
10: Go!
9: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
11: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
12: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Evropa 2 odpolední show s vámi. To jsem vám ani neřekl, že vám ještě chci dát soutěž. Máme něco po půl páté a do 18. hodiny rozhodně chci rozdat tyto ceny. Desková hra. Dvě vstupenky na jednu akci, jedné reality show, která odstartovala, a také taková poukázka na streamovací službu. Více samozřejmě budu říkat za chvilku, ty konkrétnosti, jaká reality show, jaká streamovací služba a tak dále. Samozřejmě modří už vědí, o co jde, je to soutěž reality show, která odstartovala před chvílí, před pár dny, řekněme tomu tak, jako nás na jednom českém ikonickém hradě, tak to asi už tušíte a víte. Kdo by měl zájem, tak voláte 257-400-888 a buďte třetí volající. Potom, co se ozve Emma Drobná a její single Hawaii. Potom vám zvednu telefon, budu na vás chvilku mluvit, nechám vás na lince a potom budeme soutěžit. Potom získáte soutěžní otázku, nebo ji položím, vy na ní správně odpovíte, zaradujete se a všechno, co jsem říkal, vyhrajete. Potom sluchátko položíte a budete spokojeni a šťastní až do konce života. Tak to asi proběhne, těším se na vás do 18. hodiny. Tato soutěž proběhne na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy.

0: Maximum nový muziky.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
5: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
6: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
10: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
12: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
13: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Hezké odpoledne s odpolední show na Evropě 2. Já jsem slíbil soutěž k jedné reality show. Tak pojďme na to, jaká reality show to je. Tak schválně si poznáte. Komu můžete věřit, když každé gesto může být součástí strategie a každé slovo důvodem k podezření? Brány křivoklátu se znovu otevírají a s nimi se vrací hra, ve které platí jediné. Nevěř nikomu, podezírej všechny. Ano, víte, třetí řada zrádců bude temnější, intenzivnější a nekompromisnější než kdy dřív. Nové věrné, nové zrádce a nové důvody pochybovat o každém můžete sledovat ve středu na Prima Plus a v neděli na Primě. No, hra začíná a tentokrát můžete hrát i vy. Čeká na vás voucher k předplatnému streamovací služby Prima Plus Premium na 6 měsíců, desková hra Zrádci a dvě vstupenky na akci Zrádci, poslední stůl, která se koná ve středu 2.12.2026 v O2 Areně v Praze. Jediná otázka je, komu budete věřit vy. Tak to už se zeptáme. Zuzky, Zuzko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Komu budeš věřit ty?
1: No, my fandíme vždycky Zrádcům.
0: Jo?
1: Mhm.
0: Jakože těm zlejím to je tak od jak živá, nebo teďka nějak až s tou reality show se to vyčíbřilo takhle vystřelat?
1: No asi až s tou reality show.
0: Fakt, jinak jste byli jako ty, co fandí těm pozitivním hráčům, jo?
1: Jo, jo.
0: Dobře, tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Každopádně pro tebe je tady připravena soutěžní otázka a to mě zajímá, jak dopadne tentokrát pro tebe. Můžu položit? Není z nejtěžších, protýkám dopředu, jo?
1: Dobře.
0: Takže se neboj. Kdo moderuje Zrádce v Čechách? Za A. Vojta Kotek, za B. Libor Bouček, za C. Jakub Prachař.
1: Tak je všude teďka Libor Bouček, tak skoro bych chtěla říct za B, ale řeknu za A.
0: Ano, to říkáš obojí správně. Každopádně je to tak, ty vyhráváš vše zmíněné, to znamená vstupenky do O2 Areny, to znamená deskovou hru Zrádci a ještě streamovací službu Prima Plus Premium na 6 měsíců. Blahopřeju.
1: Jo, děkuju moc.
0: Tak, snad se budou Zrádci sledovat lépe právě díky Prima Plus a určitě. Ať to dopadne tak, jak si představuješ právě třeba ty jako divák.
1: Super, tak
0: měj se krásně, děkuju, Zuzko.
1: Máme velkou radost.
0: A hezký víkend, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Záková, tak hezké odpoledne s námi, s Evropou 2.
1: Dobré odpoledne. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze dnes novináře informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Koaliční poslanci to považují za předvolební gesto. Autobus téměř s 20 cestujícími kličkoval v úterý brzy ráno po dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem. Řidič podle svědků několikrát přijel z pravého do levého jízdního pruhu a sjel až ke svodidlům. Policisté autobus nakonec zastavili a 63-letému řidiči naměřili v dechu přes 1 promile alkoholu. Za ohrožení pod vlivem návykové látky může hrozí 3 roky ve vězení. Lucka nás vezme na Svitavsko.
2: Na Svitavsku budou lidé v blížících se volbách hlasovat také o větrných elektrárnách. Ty nejvýkonnější u nás chtějí investoři postavit u Kamenné horky. Podle starostky Lucie Podborské je hlasování jediným legitimním způsobem, jak mohou obyvatelé vyjádřit svůj názor na projekt, který by výrazně zasáhl do života v obci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý hráč se po drobných zdravotních problémech z minulých dní již cítí lépe a měl by být týmu k dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha. Na 39. kilometru máme bourané nákladní vozidlo. Na D55 se na trase Bzenec-Babice je odstavený vůz na 62. kilometru. No a dejte pozor taky na Kolínsku na silnici 2 u obce Bečváry. Tady probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě dodávky a nákladního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, postupně se bude vyjasňovat na většině území Česka. Teploty nepřekračují 18 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude jasno až polojasno, až v průběhu odpoledne očekáváme oblačnost. Nejvyšší denní teploty se budou držet mezi 18 až 22 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už opět taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Do práce jsem jel kolem kadeřnického obchodu a byla tam dodávka se zajímavým kadeřnickým sloganem. Tak si počkejte, jak moc byli kreativní. Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem teďka do práce jel kolem jednoho obchodu, který prodává kadeřnické potřeby, jo, nějaký jako laky, šampony a takovéhle věci, kondicionéry, že jo. A měli tam zaparkovanou dodávku té firmy a na té dodávce byl takovej slogan, který mě zaujal, tak jsem si říkal, že se s váma o něj podělím. Protože ten slogan nebyl jen tak nějaký, byl velmi hluboký, já jsem o něm přemýšlel celou cestu, jo. A zněl takto, přátelé. Vlasová péče je stejně důležitá jako zubní péče. Tak jsem nad tím jako dost intenzivně přemýšlel a říkal jsem jasně, nestačí si mejt hlavu a vlasy, ale musíte mít speciální ještě kartáček na mezivlasové prostory, protože jinak ta vlasová péče není dostatečná. Musíte čistit mezivlasové prostory, aby ta kůže byla prostě prokrvená, jak vám vlasy vypadají. A je pravda, že stejně jako když vám vypadají zuby, tak jsou lidi, kterým vypadaly všechny vlasy, jsou plešatý a mají velký problémy se pořádně najíst. To je vlastně úplně stejný. Ten slogan je naprosto pravdivý. Evropa 2.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
12: Jasně, a já budu britská královna.
11: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
12: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
11: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
12: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
11: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
14: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
15: Go!
14: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
14: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
13: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, pojďme na poslední, tedy páteční mámu. Na rozdíl od pondělka bývá máma v pátek milá a vlídná, ale dneska není moc hezky, takže si myslím, že máme opět smůlu. Vytáčím.
2: No Tomáši.
1: No Máti, nazdar.
2: Čau.
1: Co je?
2: Nic, jsem vstekla.
1: No to já to poznám, ale proto se ptám rovnou, co je?
2: Tvůj táta je obrovský gentleman, kdybys to náhodou nevěděl.
1: Ten sarkazmus, matko, ten se čiší každým pórem.
2: No, protože, pardon, já jsem si půjčila auto, potřeba jsem nakoupit. Omyle jsem píchla pneumatiku. Tady leje jak z konve, ten na mě čumí přes okno a jediný co, tak mi přines deštník.
1: Jo, ale tak je gentleman, přines ti deštník, prosím tebe.
2: No tak snad normální gentleman vezme tu rampovou ptáku, nebo čím se to zvedá to auto a pomůže mě, ne?
1: No prosím tě, ale koukat z okna na tebe, to je taková zábava, to je lepší než 1000 televizí.
2: Jo, takže jsi úplně stejný jako on. Hele, já bych vás fackovala jedno jak druhýho. Oba dva máte ruce, se vám kroutěj, jakmile já něco potřebuju. Když něco potřebujete vy, tak je vždycky vám vyjdu vstříc, ale v momentě, kdy potřebuju něco já, naskytne se nějaký problém, tak nemáte nikdo čas. Nikdo mi neberete telefon, všichni máte hromadu práce a na všechno jsem sama.
1: Ty bláho, to byl
2: kůl. No a teď tomu nemáš co říct, ale viď, protože víš moc dobře, že mám pravdu, protože kdybych tu pravdu neměla, tak se ozveš. Ale vzhledem tomu, že mlčíš, tak mlčení znamená souhlas.
1: Kam se hrabe Machine Gun Kelly, čověče, to je kulomet tohle.
2: A zle jeden mizernej.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dante Minsky.
3: Kygo a Dante Minsky.
0: Tvoje nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

0: Dopolední show na Evropě 2 bude končit. Já vám přeji krásný zbytek tohoto týdne, to znamená už jenom těch pár hodin, který nás dělej od konce pátku a začátku víkendu, tedy soboty, a potom i posléze krásné neděle. Navíc, co je fascinující, že ten víkend je prodloužený, protože v pondělí je státní svátek 28. října, takže vlastně já si myslím, že když k vám teďka mluvím, tak všichni už jste někde pryč, minimálně doma, maximálně pak na vašich letoviscích, zimoviscích a různých panstvích, kde už se oddáváte vlastně odpočinku. Možná, kdo ví, jestli vůbec někdo poslouchá. Jsou ještě tací možná, kteří jedou doplnit třeba zásoby, aby mohli odjet. Tak vám přeju šťastnou cestu a při úterku se s vámi opět těším od 15. hodiny v takzvaném posvátečním čase. Tak užívejte, odpočívejte a těším se. Ahoj!
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2.

0: 6 přesně večer na Maximum se soutěží o auto. Za chvilku teď aktuální zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobrý podvečer. Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v příležitosti.

0: Banky informovaly, že nákaza může souviset s prošlými vejci. Řada dětí se totiž nakazila po konzumaci uhlířských špaget z místní jídelny. S Luckou se podíváme do Karlových Varů.
1: V Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému. Stavba za 549 milionů korun by měla být hotová do 2 let. Zajistí propojený dispečing policistů, hasičů, záchranářů, strážníků a armády, rychlejší předávání informací a efektivnější koordinaci zásahů, ale také větší připravenost v mimořádných krizových situacích. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i 2. letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v Itálii Jiřího Prskavce, který kvůli 2-sekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil 4. 3. český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. pozici.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na dálnici D8 ve směru na Ústí. Na 92. kilometru máme odstavené vozidlo po nehodě. Další komplikace jsou v Děčíně. V Benešovské ulici se srazily 2 vozy a opatrnost to bude chtít v Praze. V Hartenberské ulici se došetřuje srážka autobusu a osobního vozu.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Polojasno až oblačno, postupně se vyjasní na většině území Česka, teploty se drží do 18 stupňů. Zítra ráno se mohou ojediněle objevit mlhy, jinak bude jasno až polojasno, až během odpoledních hodin od západu očekáváme vysokou oblačnost. Nejvyšší denní teploty se pak budou držet mezi 18 až 22 stupni. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky večer na maximum s Petrem Hříbalem.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký rytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: A je to, tady startuje páteční večer na maximum, navíc nás čeká prodloužená víkendová jízda, no všechno to probereme, jdeme na to.
2: Evropa 2. Let's go.

Ještě pár vteřin to vydrží. 6 hodin, 6 minut. Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. Tohle byla Miley. My teda ještě pro pořádek pořád říkáme postaru Miley Cyrus. Díky, že ladíte, přejeme parádní pátek. Zlata má dneska svátek. Zlata. Znám, moje paní bankéřka je zlata. To se celkem hodí, ne? Že bankéřka, která dělá s penězi, teoreticky se zlatem, je zlata. Tak všem zlatuškám přejeme jenom to nejlepší. Co se týká času mezi 18. a 20., tak i dneska budeme s Arvalem soutěžit o elektroauto na víkend. K tomu nabíjecí kartu, takže nemusíte řešit žádný peníze, abyste si mohli nabít a vyjet kamkoliv. No a navíc tam máte ještě 20 000 slevu na ojetý vůz od Arvalu. Tak to všechno dneska mezi 18. a 20. Jak už máte rádi, přidáme píseň na přání, k tomu taky ve 3/4 song za trest. Takže jestli vás někdo vytočil, naštval, tak ve 3/4 taková rádiová terapeutická chvilka, to vás čeká. No a za chvíli taky Petr Švancara a probereme tu pecku, co nás čeká. Volno v sobotu, v neděli a taky v pondělí. Prodloužená víkendová jízda za chvilku s Petrem Švancarou.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Večer na Maximum Evropa 2. Pátek je tady a pozor, Petr Švancara přichází k mikrofonu.
2: Je to tak,
1: zdravím. Kouká na mě a ano. Víš o tom, že tento víkend, který je před námi, bude navíc o den delší?
2: Já to tak nemám, tyjo. Já to tak neměl, neměl jsem to ani ve fotbale a nemám to ani teď, já furt pracuju. Jako opravdu nechci teďka vypadat, že jsem dříč a já si neodpočím.
1: No takže, nekaž nám to, je vlastně sobota, neděle, pondělí, a je státní svátek.
2: A pondělí je co za svátek?
1: Svatý Václav.
2: A Petr není?
1: Svatý Petr?
2: No.
1: No ten je.
2: Jo, on tady sedí.
1: Svatý Petr je tady s tebou teďka. Ale volno máme kvůli Václavovi.
2: Venda.
1: No kvůli super. Vendovi. Takže ty nemáš v pondělí volno a dřeš?
2: Já makám, opravdu mám 3 kšefty, takže se na to moc těším. Protože na svátek je to dvakrát tolik.
1: Dobře, a víš, kdo byl svatý Václav? Pojďme se o tom pobavit, kdo byl svatý Václav.
2: Svatý Václav byl...
1: Díky komu máme volno.
2: Ano, svatý Václav byl dobrý kluk, tím pádem.
1: Souhlasím.
2: A byl bojovník, jo, a čestnej.
1: Najdeš ho třeba někde?
2: Najdu ho u vás v Praze, na Koňovi. Je to on?
1: Je to tak, to je svatý Václav, přesně.
2: Ty vole, to mě brňáci zežerou, že jsem mu hádl pražskou památku.
1: Tak sraz pod voca se.

0: Alex Warren, večer na Maximum, Evropa 2, páteční 25. září a teď muziku budete diktovat vy. 257-400-888. Představuju si to asi tak, že jste třeba skončili v práci, nebo jste vyzvedli děti na kroužku, nebo jste nakoupili, už sedíte v autě a nečeká vás nic. Jenom prodloužená víkendová jízda o pondělí 28. září, tak schválně dejte vědět, co bychom vám mohli zahrát. Haló? Koho tam máme? Evropa 2?
1: Šimon.
0: A, už se slyšíme. Šimon? Slyšel jsem to dobře?
1: Mm-hmm.
0: Dobře, Šimone, čau. Vítám tě na Evropě 2, čím ti uděláme radost?
1: Vůbec nevím,
0: no. Hele, dobře, tak nabízím, jo, že může být třeba nový Bruno Mars, nebo novinka, tady koukám, Henry Moody, I Miss You, kdyby si chtěl, nebo Kygo.
1: Tak já bych dal asi toho Bruno Mars.
0: Fakt? Dobře, už to tady takhle lovím, dávám ti to tam, pro koho to bude?
1: Asi pro všechny diváky.
0: Pro všechny diváky, musím říct, originální přání v rádiu. Šimone, děkujeme.
1: Jo,
0: tak čau.
2: Večer na Maximu. Evropa 2.
0: A vy, milí diváci, dobře poslouchejte, protože za chvilku, až dozní Bruno Mars, tak vám řeknu, jak vyhrát elektrický auto na víkend a k tomu ještě nabíjecí kartu Evropa 2.

0: To je tak skvělá věc. On My Soul, Bruno Mars, u nás na Evropě 2, posloucháte Večer na Maximum a i dneska nás, vás společně čeká soutěž s Arvalem. Arvalauto.cz, tam se můžete podívat na kompletní nabídku ojetých vozů. No a dneska soutěžíme o zapůjčení elektrického vozu na víkend. Pěkně kompletně, od pátku až do pondělí. Myslím, že v rámci prodlouženého víkendu by se vlastně teoreticky dalo domluvit od pátku až do úterý, protože to pondělí by byla součást víkendu. No a to včetně dobíjecí karty a taky dostanete slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun. Myslím si parádní, ne-li ježíškovská cena. No a teď, jak se dostat k tomu, abyste vůbec mohli soutěžit? Stačí poslouchat Evropu 2, nastražte uši a jakmile zazní tahle automotopecka,
1: to je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej,
0: ha,
1: no náš auťák.
0: Jakmile zazní náš auťák, a věřím, že ho féteru Evropy 2 poznáte, protože to vlastně nehrajem tak často, jenom dneska jako soutěžní signál, tak popadněte telefon a okamžitě vytáčejte 257 400 888, kdy se dovoláte jako třetí, dostanete soutěžní otázku, to společně nějak zmákneme, no a potom už budete jenom elektrický křížem krážem jezdit po celé naší republice. Tak držím palce. Myslím si, cena parádní, snad vám to vyjde.
2: Evropa 2.

0: na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2. Evropa 2. Večer na maximum, jsme zpátky a teď taky dostanete možnost diktovat muziku vy. Popadněte telefon a jdeme 257 400 888. Vytočte nás a za chvilku rozhodujete o tom, co budeme hrát.

0: 4 minuty před 6:30 večer na Maximum na Evropě 2. A jak jsem říkal, muziku teď budete diktovat vy, konkrétně haló, kdo?
1: Ahoj!
0: Ahoj! Tady Petr? Ježíš, tam je celá banda, čau.
1: Ahoj, my jedeme k babičce, celá rodina.
0: Tak vy jste vlastně ten případ, o kterém jsem mluvil. Už jste v autě, padla, všechno je vyřízený a už máte jenom prodloužený víkend.
1: Přesně tak.
0: No, dobrý. Mě to teda čeká za hodinku a půl, taky se moc těším. No a čím si to zkrátíme?
1: Tak to?
2: Kalinem.
0: Dobře, tak já, protože jste sympatiáci, tak přidám ještě Sofiána Mešmeš, jo? Pistácie. Dobře, pistácie. No a tak mě napadá, kolik je malinký holčičce?
1: Kolik je těch?
2: Pět.
0: A už jsi někdy jedla pistácie? Nebo je jenom posloucháš?
2: Už jsem je jednou jedla.
0: Dobrý. Takže teoreticky si víc pistácí slyšela, než si jedla. Viď?
2: Jo.
0: No, tak to jsme to všechno probrali. Takže zdravím tě, pozdravujte babičku, zdravíme maminku. Předpokládám, že maminka i řídí, nebo máte řidiče?
1: Máme řidiče, tatínka a ještě máme bráchu tady, Artura.
0: Ježíš, plná sestava.
2: Ahoj.
0: Tak myslím, že taťka mamka mají o prodlouženou víkendovou zábavu postaráno. Tak dobře, dojďte k babičce a hrajeme.
1: Děkuji.
0: Ahoj, čau. Ahoj, taky. Let's go!

0: Minutu a půl po půl sedmé posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 v pátek před prodlouženým víkendem. A teď mám fakt dobrou náladu, protože jednak je pořád před námi soutěž o auto na víkend, o elektrické auto na víkend. K tomu ještě nabitá karta, abyste si mohli pípat a dobít a jezdit, kam budete chtít. A teď jsem se taky dozvěděl fantastickou zprávu z Bali. Tam žije jeden biolog, jehož jméno teda nepřeluštím, ale má od nás kredit, klobouk dolů, poklona, protože tenhle ten biolog vyvinul speciální tašku. Ona ta taška v podstatě vypadá jako igelitka, ale není to igelitka v pravém slova smyslu, protože všichni si asi umíte představit takovou tu situaci, kdy v moři plave spousta plastových igelitových odpadků. Kolikrát se do toho třeba želvy, ryby, tak jako různě chobotnice zamotaj. Je to vlastně strašně smutný pohled, ale v budoucnu by to tak nemuselo být, protože tenhle ten biolog z Bali vyvinul speciální tašku, která se ve vodě rozloží. No a zároveň tím, že se rozloží, slouží jako potrava pro ryby. Ona je totiž z manioku, což je takovej teoreticky, jestli jsem na to správně koukal, takovej jako místní brambor na Bali. Prostě to tam vykopete ze země. A on z toho dokázal udělat tašku, která je pevná, v pohodě s ní něco odnesete, ale tak se to tam prostě děje, když někdo vyhodí a teoreticky skončí v moři, tak se rozloží a rybí ještě můžou sežrat. Což si říkám, že je teda pecka. A tak mi to jako udělalo strašně hezky. Doufám, že i vám. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Hříbala. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
5: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
0: Na Evropě 2.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
6: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
6: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
12: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.

Za chvilku, konkrétně za 3:45, což znamená, že v rámci Večera na maximum na Evropě 2 už chystáme song za trest. Jestli vás včera byla hitparáda, nevysílali jsme, nebo dneska něco naštvalo, jestli vás někdo vytočil, teď to máte v sobě, trápí vás to, před námi prodloužený víkend, chcete do něj vkročit s čistým štítem, je tu možnost, zavolejte, někomu to naložte, nandejte a pak vám třeba bude líp. Rádiová terapeutická chvilka, song za trest právě teď, 257-400-888. Budou Rasmus a potom song za trest u nás na Evropě 2.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, je tady song za trest. Kdo bude trestat? Haló?
1: Haló, jsi Veronika?
0: Haló, Veroniko, tak je to vaše, kdo vás naštval?
1: Bývalá přítelkyně Gabča od mého syna.
0: Takže voláte jako maminka?
1: Ano.
0: Jasně.
1: Protože se s ním škaredě rozešla, tak trošičku nefér. A už jsem někým chodila mezi tím, co se ještě s ním tak jako to. A mě to strašně mrzí, protože jsme jí měli fakt rádi. Takže tak.
0: A rozešli se aspoň, jakože se viděli? Dneska se prý prostě jenom pošle SMS-ka. Co SMS-ka? Napíše se na Instagramu, sorry, už někoho mám, a tím to hasne.
1: No, myslím si, že tam nějaká komunikace probíhala po telefonu, ale tak jako se i sešli, ale i přesto si myslím, že to nebylo fér. Jak to udělala, jakým způsobem.
0: Kolik je synovi?
1: 19.
0: No pozor, 19, jasně, je ještě hodně mladý, ale teoreticky už to mohla být ta pravá láska, teoreticky.
1: Právě, no. A hlavně je to ta první, takže...
0: No a jak spolu byli dlouho?
1: Rok.
0: A je to pryč. A vy teda jako maminka to těžce nesete, protože syn má zlomený srdce. A teď ještě vlastně cítí tu křivdu, protože už tam byl někdo jiný.
1: Jo.
0: Já myslím, že se do toho vlastně všichni umíme vžít, že jsme to asi nějak jako zažili, nebo třeba teoreticky to někdo teprve zažije a pak si vzpomene na tuhle tu chvíli na Evropu 2, že jsme to tady řešili. No tak pojďte teda...
1: Třeba se toho ještě zasmějeme někdy.
0: Vaší bývalé snaše něco vzkázat?
1: Gabčo, já doufám, že tady z takových blbostí vyrosteš a moc ti to přeju s tím chlapcem, ale mrzí mě to, že jsi se zachovala.
0: Maminko, vy jste to řekla tak hezky smířlivě, ale co kdybychom zahráli trošku drsnější song Kráva?
1: Veru.
0: Tak se mějte hezky, ať to přebolí. Ahoj.
1: Děkuju. Díky, mějte
0: se. Ahoj. No a tady je dnešní song za trest na Evropě 2 pro Gabču. Kráva, Bára Poláková.

0: Lásce neporučíš. To byl dnešní song za trest na Evropě 2, Bára Poláková, Kráva. Bylo to pro jednu slečnu, která se rozešla s klukem, jenomže se rozešli tak nějak zvláštně, ona už mezi tím někoho měla. No prostě bylo to jak dobravíčka, ale myslím si, že si to mezi sebou nějak vyřeší. 19-letý muž přišel o svoji přítelkyni, z toho se ještě asi vzpamatuje. Teoreticky třeba může o víkendu do kina, protože v kině je novinka s Bradem Pittem. Tady máte podrobnosti.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. We still do this.
2: We've been through worse. Brad Pitt se pod vedením režiséra Davida Ayera vrací do drsného terénu. Jejich novinka V srdci divočiny znovu sází na fyzicky vypjatý příběh, tentokrát ale v mnohem komornějším pojetí ve srovnání s 12 let starým válečným dramatem Železná srdce.
3: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: V roli penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta se Brad Pitt vydává se svým psem Odinem na výlet do aljašské divočiny. Společná výprava se ale zkomplikuje vinou Jamesovy náhlé zdravotní indispozice při pilotování malého letadla.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Po havárii se tak pro oba stane mrazivá pustina jejich jedinou realitou. V níž kromě mrazu, vyčerpání a zranění musí čelit i takovým hrozbám, jako je smečka vlků. Každý den je pro Jamese a Odina zkouškou vůle, kde nestačí jen fyzická síla, ale i schopnost udržet naději.
3: Good job, buddy.
2: Mimochodem, představitel služebního psa Odina pochází z Nového Zélandu, kde se film primárně natáčel. Na natáčení spolupracoval i slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson, který trénoval zvířata pro snímky Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
4: You are the first person I've ever seen this far out.
2: Survival thriller V srdci divočiny je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: To byla vzpomínka na Aviciho od Kaiga a Dana Timinskyho. Posloucháte Evropu 2 večer na maximum. Připomínám, že i dneska a mezi 19. a 20. se to musí stát. Zazní pecka Náš auťák, prostě pomáda, a jakmile zazní, točte Evropu 2, protože můžete vyhrát elektroauto na víkend, k tomu nabíjecí kartu a ještě slevu 20 000 na ojetý vůz. Tak to všechno může být vaše a nechci vás nějak napínat, ale myslím si, že Náš auťák zazní už hodně brzy. Teď jenom v rychlosti mrkneme do Texasu. Tam totiž zrušili v jednom takovém miniměstečku, kde žije 1000 obyvatel, policejní stanici. Protože, a ten důvod je teda dobrý, protože místním spíš škodila, než že by jim pomáhala. U nás by měli policisté pomáhat a chránit, tam se to úplně otočilo, tam prý místním víc škodila, než pomáhala. Oni tam měli navíc ti policisté problémy s vybavením a tak dále a tak dále. Teď se řešila kauza, kdy zatkli ženu, která upozorňovala na špatnou kvalitu vody, jenomže se později ukázalo, že ta voda vážně byla špatná a tu ženu zatýkat neměli a tak dále a tak dále. No došlo to prostě tak daleko, že tam zavřeli policejní stanici, protože to tam prostě nefungovalo a víc policie škodila, než pomáhala. No, samozřejmě zdravíme všechny policisty. Jsme moc rádi, že na nás dáváte pozor. Zas na druhou stranu, když třeba přijde pokuta na 700, 1500 a tak dále, tak si říkám, taky bych to zrušil.
1: Večer na maximum.
2: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej

0: Auťák od Arvalu. A je to tady. Soutěžíme o boží auťák. Navíc si ho můžete nabíjet, jak budete chtít, protože k němu dostanete dobíjecí kartu. No a ještě takový bonus, kdybyste si chtěli koupit ojetý vůz od Arvalu, tak dostanete 20 000 navíc. Společnost Arval je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu a specialistou na řešení mobility, který se aktuálně stará o víc než 40 000 vozidel klientů napříč celou Českou republikou. Současně společnost Arval nabízí taky víc než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Kompletní nabídku najdete na www.arvalauto.cz. www.arvalauto.cz, tam se podívejte, máte to tam všechno kompletně. No a protože zazněl náš soutěžní signál, teď beru do vysílání třetího. Nebo třetí a ptám se, kdo je tam. Haló?
1: Dobrý večer, tady je Ina.
0: Ino, jste třetí. Moc gratuluju. Ano. Moc gratuluju.
1: Děkuji.
0: Co vy a elektromobilita, elektrický auto? Obecně takhle. Máte řidičák? Od toho se odpíchnem.
1: Ano.
0: Řidičák máte. Elektrický auto? Ano. Už jste někdy řídila?
1: Ne.
0: Fakt ne? A chcete si to zkusit? Ne. Je to elektrizující zážitek.
1: Ano.
0: No a teď navíc, vy byste si vlastně v rámci téhletý soutěže od Arvalu podle mě mohla půjčit nějakou Teslu a tam si zapnout takovýto samořízení a vyzkoušet si to. Taky budoucnost.
1: Tak to mi moc líbí.
0: Dobrý, co? No, tak ještě pro vás mám soutěžní otázku. Jakmile na ní správně odpovíte, bum, je to vaše. Protože hrajeme o zapůjčení elektrického vozu na víkend. Teoreticky, když to bude prodloužený víkend, já mám tady teda pátek až pondělí, ale kdyby to byl prodloužený víkend, tak to může být třeba až do úterý. Včetně dobíjecí karty a taky slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun.
1: Bomba.
0: No a teď, aby to byla ta největší bomba, tak jaká je největší výhoda ojetého vozu vráceného z operativního leasingu? Tak za A. Jeho historii a stav lze dobře doložit. Za B. Zákazník může získat moderní vůz za zajímavější cenu než nový. A nebo za C. Obě odpovědi jsou správné.
1: Za C.
0: No jasně!
1: Paráda!
0: Tak teď už to můžu říct. Ofiko, je to vaše a budete si vozit zadek v elektrický káře a nemusíte nic řešit, protože vám k tomu dají ještě dobíjecí kartičku a pak si ji můžete koupit a bude to ještě o 20 000 levnější od Arvalu.
1: Bomba,
0: no,
1: super,
0: ježiš,
1: díky.
0: To mám radost.
1: Byla to pouze náhoda, ale dobrý.
0: Fakt, takhle při pátku, že to vyšlo. Co děláte vlastně? Kde jsme vás zastihli, respektive vy nás?
1: Doma vařím večeři.
0: Jo, takže vy prostě jednou rukou držíte vařečku, mícháte něco v hrnci a druhou rukou voláte do rádia.
1: Přesně tak.
0: No, vyda,
1: zkoušela
0: no.
1: jsem to 18krát.
0: A vyplatilo se to, vyplatilo se to. Mimochodem,
1: vyplatilo.
0: Teda kam třeba pojedete, kam vyrazíte?
1: Na Slovensko.
0: Na Slovensko? Tam taky mají nabíječky, tak je to v pohodě.
1: Ano.
0: No super. Tak
1: není možné.
0: Ještě jednou moc gratuluju. Elektrický vůz na víkend od Arvalu, k tomu dobíjecí karta a slevový voucher na nákup ojetýho vozu v hodnotě 20 000. To všechno je vaše. Gratuluju.
1: Jo, díky.
0: Tak krásný prodloužený víkend.
1: Díky moc.

19.18, večer na Maximum na Evropě 2. Teď tady koukám na naší telefonní linku, ta teda bliká o 106. Tak za chvilku slibuju další vaše přání. Určitě chcete před prodlouženým víkendem třeba někomu něco vzkázat, teoreticky vyznat lásku, nebo naopak se s někým rozejít, aby mohla začít láska jiná, protože tahle už nevzkvétá. Tak za chvilku 257-400-888. Předtím jenom krátký zastavení u nás na Evropa2.cz. Dlouho jsem na náš web nekoukal. Obrovská chyba, protože tam je vlastně strašně sympatický článek o Evě Farné, která skolabovala během natáčení Superstar. Tak podrobnosti jsou právě u nás na Evropa2.cz. Podívejte se na to, protože třeba využijete právě prodloužený víkend k tomu, abyste si odpočinuli. Ono, chápu, někdy ta práce je prostě náročná, člověk musí makat a říká si, ne, musím to dodělat, teď nemám možnost si odpočinout, jenomže tělo někdy řekne dost. A o tom se taky teda mimochodem píše u nás na Evropa2.cz. Pak je tam taky takový článek o kapele Mirai, která řešila, myslím si, vele důležitou věc v rámci celé kapely. No, nebudu prozrazovat víc, mrkněte, až budete mít chvilku k nám na Evropa2.cz a za chvilku zase další vaše diktování. Evropa 2.

0: Ahoj Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2. Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej.
0: Více o nabídce na byd.com.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Dobrý, Becky Hill, Say Something u nás na Evropě 2 a další muziku budete diktovat vy. Venku už teda tma jako v pytli. No jo, tak budeť by ne, podzim začal. Co k tomu zahrajeme? Halo, Evropa 2?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Nikolas.
0: Nikolasi, čau, čím ti uděláme radost? Pro koho to bude?
1: Pro mého kamaráda ze školy.
0: No jasně, a co?
1: Já nevím, tak třeba jde za mašinka, protože má rád vlaky.
0: Kamaráde, Evropa 2, jede mašinka, sorry, to ne. Neva. Hele, tak tady dáme nový Atmo Music a Sebastiana Levandule, jo? Stejně jde asi víc o ten vzkaz, ne? Pro kámoše.
2: Ty jo.
0: No, tak mu něco věřit, co třeba budete dělat o prodlouženém víkendu.
1: Tak on má narozeniny zítra, tak...
0: On má narozky, jasně.
1: No.
0: Takže, dárek máš.
1: To ne, protože já ho, on je má zítra, ale já ho neuvidím, tak bych mu aspoň tohle chtěl dát.
0: No počkej, jinak. Tohle je dárek. Tak počkej, hele, dáme tady ještě fanfáru k narozkám. Řekni, že to je skvělý kámoš a hrajeme muziku.
1: Ano.
0: Platí,
1: tak,
0: viď?
1: Hodně štěstí, zdraví, Luky, ať se máš dobře. A nevím, ať máš hodně jedniček.
0: No jasně, tak se mějte moc hezky. Čau.
1: Čau.
0: Čus. Evropa 2. Večer na maximum.

Večer na Maximum na Evropě 2 je kousek po půl osmé a dáme si příběh z Francie. Kdyby se to, o čem teď budu mluvit, odehrálo v Americe, tak si řeknu, jo jasně, Amerika, tam je vlastně možný všechno, už jsme slyšeli tolik příběhů, ale že tady u nás v Evropě. Totiž policie zastavila auto, kde byl osmiletý kluk a vzadu na sedačce seděla jeho šestiletá sestra. No a když vlastně zjistili, pane bože, co tady jako děláš za volantem, co děláš na silnici, dítě ti 8 let a on řídil to auto, No, tak policistům řekl, že se se sestrou vypravili do Mekáče a to, jak se řídí auto, že odkoukal na YouTube. To mi vlastně přijde docela dobrý. Já jsem si říkal, že teda dceru budu od YouTube držet dál, že tam jsou takový jako občas divnověci, ale zase v 8 letech naučit se řídit, dojet si do Mekáče a pak teoreticky zpátky, akorát jim to teda překazit policajti, za mě dobrý. Let's go!

0: obrovská star tady u nás na Evropě 2 a před námi last call, poslední vaše diktování. Tak jestli něco potřebujete vyřídit, jestli někomu něco potřebujete zahrát, tak teď máte možnost 257-408-88 před prodlouženým víkendem ještě vytočte Evropu 2. Halo, kdo tam? Tam je celá parta. Ahoj, dobrý den, vítejte na Evropě 2. No, přejeme šťastnou cestu. Vlastně nevíme, jak to měli daleko, ale věříme, že minimálně do 8 jsou na cestě. To poslouchají večer na maximum a pak třeba dojedou.
1: Jo.
0: Jo, takže pistácie, skvělej diktát. Co dáme od vás?
2: Dáme asi na ostří nože.
0: Dobře, dobře, už to tady hledám. Eva teda hrála relativně nadávno, ale byla to jiná písnička, tak dáme na ostří nože, jasná věc. Pro koho to bude?
2: Pro moji tetu.
1: Která jede hodinu za náma. My teďka dorážíme pod ještě a jedeme z Karlových Varů a ona to trošku progaučovala, tak to nestíhá a do Treehouse přijde asi úplně za
0: tři. Jo. Takže vy si pod ještě den budete užívat prodloužený víkend takhle v pohodě?
1: No, jestli to bude v pohodě, to ještě nevíme. Možná budeme přespávat někde za Drnem, protože je úplná tma a nemáme baterku.
0: Ne, to tak na mobilu ne.
1: Jo, ale my jsme volali už hodinu, takže to máme trošku vybitý teďka.
0: No tak to v autě dobejte.
1: Jo, ale my nemáme kabely. Takže,
0: tak už nevím, bezdrátový dobíjení nemáte, předpokládám, že to byste si asi poradili. Kolik máte stupňů pod ještědem?
1: 10.
0: To je dobrý. Já jsem koukal, že na Sněžce už byla Vánice skoro.
1: Mm.
0: Tak to na ještědu nehrozí, ne? Tam je to v pohodě.
1: Ne, naštěstí v pohodě tady.
0: OK. No tak užívejte, díky, že ladíte Evropu 2 a snad se nějak dáte dohromady, vůbec ubytujete se a tak dále. Tak čus, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Večer na maximum.

0: Eva ve 7:45, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2, za to moc děkujeme. Pořád platí, že si představuju, jak teď razíte někam na prodloužený víkend. Páteční večer, celá sobota, neděle, k tomu pondělí. A my se potom uslyšíme v úterý, už zase kompletně i s Ondrou. No ale za chvilku ještě přijde posila. Za chvilku Petr Švancara. No a probereme společně prodloužený víkend. Jestli vůbec umí odpočívat. Proč jsme doma v pondělí? Co se vlastně děje? Tak to všechno za chvilku. No a teď tip na to, co můžete dělat o prodlouženém víkendu, respektive na co vyrazit do kina.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Do kin jde pokračování thrilleru 610 metrů nad zemí. Jeho příběh se odehrává na nejnebezpečnějším treku světa a nese název Na hraně smrti 2 Dead Point.
4: You have to do something that makes you feel alive.
3: O režii se postarali bratři Michael a Peter Spirigovi, kteří mají na kontě Upířinu svítání nebo krimi thriller Jigsaw. Scénář zpracovali Scott Mann a Jonathan Frank. Tihle dva už stojí za scénářem k prvnímu dílu. A Scott Men už má dokonce rozepsanou trojku.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Příběh snímku Na hraně smrti 2 Dead Point sleduje Jax, která se po tragické ztrátě své sestry Shiloh vydá s její bývalou kamarádkou na plank walk trasu nahoře Mount Kwan v Thajsku. Chtějí tak uctít její památku. Dívčí jízda vysoko nad zemí se ale rychle promění v noční můru. Po děsivém sesuvu kamení se Jax a Luz ocitnou uvězněny na křehkém a nestabilním dřevěném chodníku ve výšce 1524 metrů. V extrémních podmínkách tak musí čelit nejen hrozbě pádu, ale i vlastním démonům strachu a pocitu viny. Na hraně smrti 2 Dead Point je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Večer na Maximum Evropa 2. Pátek je tady a pozor, Petr Švancara přichází k mikrofonu.
2: Je to tak,
1: zdravím. Kouká na mě a ano. Víš o tom, že tento víkend, který je před námi, bude navíc o den delší?
2: Já to tak nemám, tyho. Já to tak neměl, neměl jsem to ani ve fotbale a nemám to ani teď, já furt pracuju. Jako opravdu nechci teďka vypadat, že jsem dříč a já si neodpočinu.
1: No takže, nekaž nám to, je vlastně sobota, neděle, pondělí, a je státní svátek.
2: A pondělí je co za svátek?
1: Svatý Václav.
2: A Petr není?
1: Svatý Petr?
2: No.
1: No ten je.
2: Jo, on tady sedí.
1: Svatý Petr je tady s tebou teďka. Ale volno máme kvůli Václavovi.
2: Venda.
1: No kvůli super. Vendovi. Takže ty nemáš v pondělí volno a dřeš?
2: Já makám, opravdu mám 3 kšefty, takže se na to moc těším. Protože na svátek je to 2x tolik.
1: Dobře, a víš, kdo byl svatý Václav? Pojďme se o tom pobavit, kdo byl svatý Václav.
2: Svatý Václav byl...
1: Díky komu máme volno.
2: Ano, svatý Václav byl dobrý kluk, tím pádem.
1: Souhlasím.
2: A byl bojovník, jo, a čestnej.
1: Najdeš ho třeba někde?
2: Najdu ho u vás v Praze, na Koňovi. Je to on?
1: Je to tak, to je svatý Václav, přesně.
2: Ty vole, to mě brňáci zežerou, že jsem mu hádl tak, pražskou památku.
1: Tak sraz pod voca se mu.
0: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říbala. Evropa 2.
1: To byl dnešní večer na Maximum. Díky za vaše uši a těšíme se zase příště tady na Evropě 2. Ahoj.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

nemení dít i to, co ani nečeká.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.

0: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
1: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
0: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.

0: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: jako odpoledne.
1: No, dneška jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to jako prém.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
2: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 88.

0: taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: muzyka. Adele. Európa 2. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Jmenuji se Lucie, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.